0: श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Lakpurji Siddhapit Parampara.
1: A pozdrav Sri Lakpurji Siddhapit Parampara.
0: My dandavat pranams to Abhidhavad Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Paramahansa Maheshwaranand Guruji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Guru Evovi Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo nás sledujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinash buddhi, which means in times of despite and times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Satyuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy šakty sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
0: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
1: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
0: But God gave us something which other creatures do not have.
1: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
0: Something in between our two ears.
1: A to něco je mezi našima ušima.
0: Which is?
1: A to je?
0: Brain, buddhi.
1: Mozek, buddhi.
0: You know why God gave us two ears?
1: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
0: Any guesses?
1: Zkuste si tipnout.
0: Put information in one and throw it out the second one, no?
1: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
0: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
1: ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
0: But most of the time we bypass the processing part.
1: Ale my často vynecháme toto vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
0: That's why the awareness is missing in us.
1: Chybí nám vědomí, bdělost.
0: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
1: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
0: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
1: A když někde sedíme a někdy se to stane dokonce, když řídíme auto.
0: That's a, I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
1: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
0: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
1: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
0: You just zone out and then you are not sleeping, you are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
1: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
0: That's why awareness is very important.
1: Proto bdělost je velice důležitá.
0: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
1: Cokoliv, co děláme, měli bychom to dělat vědomě, bděle.
0: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in

0: a second.
1: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
0: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
1: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
0: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
1: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
0: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
1: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
0: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
1: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
0: How many of us are truly aware of what is happening around us?
1: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
0: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
1: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
0: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
1: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
0: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
1: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
0: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I'm like, yeah.
1: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře.
0: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
1: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
0: If we are studying, our focus on the studying.
1: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
0: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
1: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
0: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
1: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
0: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
1: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
0: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
1: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
0: You know what's the easiest technique to fall asleep?
1: Víte, jaká je nejsnazší technika, jak usnout?
0: Do meditation and mala.
1: Začít meditovat s málou.
0: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
1: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
0: Why? Because that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
1: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
0: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
1: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, ta bdělost je důležitá.
0: Awareness towards the certain thing that we are doing.
1: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
0: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
1: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
0: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
1: a sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
0: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
1: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
0: Doesn't matter what.
1: Ať už je to cokoliv.
0: Because without bhava that seva is incomplete.
1: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
0: Without the devotion,
1: bez oddanosti,
0: the bhakti, the sadhana is incomplete.
1: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
0: And without faith and understanding and surrenderness, it's also incomplete.
1: Víry, bez víry, bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
0: Because this mind is the one who is restless, not the body.
1: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
0: The atma is always in peace.
1: Atma je vždy v míru.
0: But the mind makes it restless.
1: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
0: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
1: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
0: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
1: Už celá sobota uplynula.
0: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
1: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
0: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
1: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle, a já řeknu dobrá.
0: That's why I like less of planning and just going with the flow.
1: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
0: Because plans never work.
1: Protože ty plány nikdy nefungují.
0: I tried that a lot.
1: Zkusil jsem to hodně.
0: Planning trips, planning this, planning that.
1: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
0: And if things don't go according to plan, then.
1: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
0: Disappointment.
1: Pak přišlo zklamání.
0: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
1: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
0: But me personally, I go day by day.
1: Ale já osobně to beru den za dnem.
0: Because this is not permanent.
1: Protože tohle není trvalé.
0: Nothing is.
1: Nic není trvalé.
0: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
1: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
0: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
1: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
0: When do you all see each other?
1: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
0: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is Trilki, is Jadan, it's Gurudev.
1: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš Gurudev.
0: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures. We still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
1: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
0: And that's why unity is very important.
1: Proto jednota je velmi důležitá.
0: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
1: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
0: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
1: ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
0: That's why being united and sticking together is really useful.
1: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
0: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
1: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
0: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
1: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
0: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
1: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
0: Four brothers go in different directions.
1: Čtyři bratři se rozejdou do různých stran.
0: Maybe see each other once a year for some festival.
1: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
0: In the house itself, everyone has their own rooms.
1: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
0: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know. Kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
1: A i když když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak se objednají přes Bolt.
0: The new Gen Z's will call it modernization.
1: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
0: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
1: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
0: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
1: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
0: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
1: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
0: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
1: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
0: Four of us.
1: Byli jsme tam čtyři.
0: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
1: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
0: Talked a bit.
1: Povídali si.
0: And the other place where I stayed next day or two days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
1: A potom další dva dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
0: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
1: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
0: We came back, all four of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
1: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
0: So even the space where we are living, it should be open.
1: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
0: As many walls, that many barriers.
1: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
0: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
1: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
0: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
1: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
0: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
1: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
0: Or anything. What holds us together is the love.
1: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
0: The bhava.
1: Ta bhava.
0: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
1: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
0: And if we can love someone else that much as we love ourselves, that also makes a change.
1: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
0: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
1: Ale to přijde jenom až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
0: We accept ourselves and then we accept others.
1: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
0: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
1: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, celý svět je jedna rodina.
0: Why is it said ahimsa parmo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them, and where there is atma, there is paramatma.
1: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma, a kde je atma, tam je paramatma.
0: Now this time is still very good.
1: A v této době je to ještě dobré.
0: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
1: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
0: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
1: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
0: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
1: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
0: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
1: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
0: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
1: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
0: And then what did Lord Krishna say?
1: A co říká pán Krishna?
0: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam dharmasya sujatmanam sujameham. When dharma is affected.
1: Říká, že když je dharma ohrožena.
0: When dharma needs protection.
1: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
0: When dharma turns into adharma.
1: Když se dharma mění v adharmu.
0: Then I shall incarnate.
1: Tak potom se inkarnuje.
0: But who protects the dharma?
1: Ale kdo ochraňuje dharmu?
0: Us.
1: My.
0: Dharmo rakshati rakshataha. The one who protects dharma, dharma will protect that.
1: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
0: But if we all are adharmis, then what will happen?
1: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
0: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Shri Ram was known as?
1: A proto Bhagavan Shri Ram byl znám jako
0: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Shri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
1: Jako Dharmaráč neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
0: You know what's a darbar?
1: Víte, co je to darbar?
0: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
1: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
0: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
1: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
0: So in Ayodhya, Bhagavan Shri Ram had his Rama darbar.
1: A tak v Ayodhi měl i Shri Rama svůj Ram darbar.
0: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
1: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
0: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
1: A to je zase to, o čem jsme mluvili ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
0: Living and dedicating the life for others.
1: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
0: The king, the saint.
1: Král, světec.
0: Their own lives are not for themselves, it is for others.
1: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
0: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
1: dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
0: Not much.
1: Mo,

0: moc.
1: For personal time, there is no personal time.
0: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
1: Even now, inwardly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but inwardly it's still functioning.
0: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
1: Because our life is for all the people.
0: Protože jeho život je pro druhé.
1: That's how life is.
0: Takový by měl být život.
1: So in the Rama Darbar, every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
0: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřeba rozhodnout.
1: And one day in the evening after ending the Darbar, Bhagwan Shri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
0: A už byl jednoho dne večer, tak Ráma poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
1: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagwan, all done, everyone are sorted for today.
0: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
1: But Bhagwan Ram knew everything, so no, there is still someone.
0: Ale Bhagwan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
1: Go check properly.
0: Jdi a pořádně to zkontroluj.
1: Lakshman goes outside and he sees a dog.
0: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
1: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
0: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
1: Did you come to see Bhagwan Ram?
0: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
1: Yes.
0: Ano.
1: Please come, he's waiting for you.
0: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
1: He goes inside and he bows down.
0: A on vejde, pokloní se.
1: Now don't ask me how the dogs talk at that time.
0: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
1: But at that time humans were huge, so anything is possible.
0: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
1: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
0: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
1: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
0: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
1: You see how good we are.
0: Víte, jak na tom jsme dobře.
1: But you can learn something from Shivji's family.
0: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
1: What is the mode of transport for Ganeshji?
0: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
1: Mouse.
0: Myška, myš.
1: What does Shivji have around his neck?
0: A co má Shivji kolem svého krku?
1: Snake.
0: Hada.
1: Snake likes mouse.
0: A had si pochutnává na myši.
1: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
0: Je, protože hadi loví hlavně myši.
1: Then what is the mode of transport of Kartike, the brother of Ganesh?
0: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
1: Peacock.
0: Na pávovi.
1: Peacock likes snakes.
0: A pávy jedí rádi jedí hady.
1: We know because we have peacocks in Jordan and we have snakes also in Jordan, so.
0: Máme pávy v Jordanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
1: Then what is the mode of transport of Mata?
0: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
1: Tiger, lion.
0: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
1: That one eats peacocks.
0: No a ten si rád pochutná na pávovi.
1: And the mode of transport of Shivji?
0: A na čem jezdí Shivji?
1: Nandi.
0: Na Nandim.
1: Also can be eaten by lion easily.
0: A i toho býka si uloví ten lev.
1: But still they all live in that same space together without harming each other.
0: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
1: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
0: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
1: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devatas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
0: proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho dévů, Indradev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
1: Devoke Dev Mahadev, which means the god of gods.
0: To znamená Bůh všech bohů.
1: You know why?
0: A víte proč?
1: Because in every family there is one or two being worshipped.
0: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
1: Vishnuji, Lakshmiji, two.
0: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
1: Then you have Indra Bhagavan.
0: A máme Bhagavana Indru.
1: Then you have Agni, fire.
0: A Agniho, oheň.
1: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
0: A buď to uctíváme je samotné nebo jako manžela a manželku.
1: But in Shivji's family, look.
0: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
1: Shivji is worshipped.
0: Uctíváme Shivu.
1: His wife Parvati is worshipped.
0: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
1: His son Gajananji is worshipped.
0: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
1: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
0: Riddhi a Siddhi, jeho manželky jsou také uctívány.
1: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
0: Shubha Bhava, jeho příbuzní jsou také uctíváni.
1: The brother of Ganeshji, Kartike, is worshipped.
0: A jeho bratr Kartike je také uctíván.
1: Even the mode of transport of Shivji, Nandi, is worshipped.
0: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
1: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
0: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
1: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
0: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
1: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
0: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít tak jako Shivova rodina.
1: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
0: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
1: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
0: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
1: So, Bhagavan Shri Ram then asked the dog, what do you want?
0: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
1: Justice, my lord.
0: Spravedlnost, pane.
1: What happened?
0: Co se stalo?
1: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
0: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mně kamenem a já z toho krvácím.
1: Bhagavan Shri Ram said, call the beggar here to my court.
0: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
1: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
0: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
1: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
0: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
1: Bhagavan Shri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
0: A pán Rama se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
1: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had an animal-human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
0: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, když se neschodne zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
1: Bhagavan Shri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
0: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
1: The dog said, Bhagwan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
0: A ten pes říká, já nechci, aby se mu do, já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
1: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
0: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
1: So suddenly from having nothing, he had everything.
0: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
1: Being the main person, the main priest.
0: Stal se hlavním knězem.
1: Many perks come with that.
0: Mnoho obálek s ním přišlo.
1: He got an elephant, not a pope mobile.
0: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
1: So he was sitting on the elephant, roaming around the city.
0: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
1: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
0: A když dostane, se vám dostává víc, než jste čekali, víc, než potřebujete, tak co přichází?
1: Hmm? Pride.
0: Pýcha.
1: Hmm. Aham, me.
0: Aham, já.
1: Then the ministers and everyone question Bhagwan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
0: A ty ministři a ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
1: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
0: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
1: They called the dog.
0: A tak si zavolali toho psa.
1: And they asked the dog, why did you give this punishment?
0: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
1: The dog said, Bhagwan, in my previous life, I was the priest of that temple.
0: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
1: And because of this ego boost,
0: a protože mi tak narostlo ego,
1: and my karmas,
0: a kvůli své karmě,
1: and what all I did,
0: a co všechno jsem udělal,
1: this is who I am.
0: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
1: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
0: A tomu žebrákovi to došlo a tak se sepětým říkala, takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
1: More than anything is forgiveness.
0: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
1: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
0: Když odpouštíme lidem, není to kvůli ním, ale kvůli sobě.
1: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
0: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
1: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
0: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
1: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
0: Nemusíte se na ně nutit do úsměvu, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpustte.
1: And then see and feel that peace which we get inside.
0: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
1: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
0: Je těžké odpouštět.
1: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually slowly with time try to forgive them because that will bring peace within.
0: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
1: So then the dog forgived that priest.
0: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
1: And again, Raja to rank, back down to ground zero.
0: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
1: But still that beggar was much happier than being as a priest.
0: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
1: So as Bhagwan Shri Krishna said, karma karo, fal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
0: A tak, jak říká pán Krišna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
1: So today we discussed unity.
0: A tak dneska jsme mluvili o jednotě.
1: love,
0: o lásce,
1: forgiveness,
0: o odpouštění
1: and
0: a
1: devotion, surrenderness,
0: o danosti.
1: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha go brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alapurji mahadeva ki devata devdevashwar mahadeva ki shradeep narayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय। सत सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। आप सब भक्तों की हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू।

0: Relax your whole body. Uvolni. From the toes till the top of the head.
1: Uvolněte si celé tělo od prstů nohou až po temeno hlavy.

0: feel the contact of the body and the floor.
1: Procítíte, jak se tělo dotýká podložky.
0: And relax your whole body.
1: A uvolněte celé

0: And now, once deep inhale and exhale.
1: Teď kon jednou hluboký nádech a výdech.
0: Once more inhale and exhale.
1: A ještě jednou hluboký nádech a výdech.
0: Move your fingers.
1: Pohněte si prsty.
0: Toast.
1: Na rukou, na nohou.
0: Little hands.
1: Rukama můžete zahýbat.
0: And now inhale, try to stretch your body.
1: A teď se s nádechem zkusíme protáhnout.
0: Be aware of your neighbors.
1: Jenom si buďte vědomi toho, jak jsou kolem vás sousedé.
0: And exhale.
1: A vydechneme.
0: And now we will slowly do Pavan Muktasan.
1: Teď si pomalu zacvičíme Pavana Mukta Asanu.
0: With the right leg. Inhale, bend your right leg.
1: Pravá noha, ohneme si koleno.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Nose to the knee, but shoulder blades remain on the floor.
1: Nos ke kolenu, ale lopatky zůstávají na podložce.
0: Inhale, head on the floor.
1: Nádech, vrátíme hlavu na podložku.
0: And exhale, stretch your leg.
1: Výdech, natáhneme nohu.
0: Inhale,
1: nádech, levá.
0: Exhale, nose to the knee.
1: Výdech, nos ke koleni.
0: Inhale,
1: nádech, hlava zpátky.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale,
1: nádech.
0: Exhale,
1: výdech.
0: Inhale,
1: nádech.
0: Exhale,
1: výdech.
0: Inhale,
1: nádech.
0: Exhale,
1: výdech.
0: Inhale,
1: nádech.
0: Exhale,
1: výdech.
0: And once more.
1: Ještě
0: inhale.
1: Jednou. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Left inhale.
1: Levá. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And feel now circulation in your legs.
1: A procítíte, jak obíhá krev v nohách.
0: Feel the low back.
1: Procítíte dolní část zad.
0: And also feel your abdomen.
1: A taky oblast břicha.
0: Pavan Muktasan is excellent for your digesting also.
1: Pavana Muktasana je také výborná na trávení.

0: And now, once deep inhale.
1: A teďkon jednou hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And now slowly stand up.
1: A pomaličku si stoupneme.
0: We will practice more in the standing position because hall is full.
1: Budeme cvičit trošku víc ve stoje, protože tady máme docela plno.
0: Nice stand.
1: Krásně si stoupneme.
0: Foot is distance of your hip joints.
1: Chodidla máme na šířku kyčlí.
0: And also try that your pelvis is not going too much back.
1: A snažíme se, abychom pánev neměli prohnutou dozadu.
0: Especially when is a stretching body up.
1: Zvlášť když vytahujeme tělo nahoru, se protahujeme.
0: Try that your low back is not going back.
1: Tak se snažíme, abychom se tam úplně neprohli v těch bedrech.
0: Always have a picture of the gymnastic girl who is jumping somewhere and make these movements.
1: Vždycky si představte, jak ty gymnastky, když skákají, tak jak se úplně extrémně prohnou v té oblasti beder.
0: Do not practice like this.
1: Tak to necvičte.
0: Okay. Now imagine zip.
1: A teď si představíme vepředu, že máme zip.
0: And now we will stretch our body. Inhale.
1: Protáhneme up, tělo s nádechem nahoru.
0: Up, dlaně nahoru. Main, and exhale.
1: A s výdechem dolů.
0: Two.
1: Dva.
0: Stretch and remain in position. You will feel muscles in your legs.
1: Protáhneme, zůstaneme v pozici.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Try also that your upper arm is pressing your ears. Inhale.
1: Snažte se taky, aby nad loktí tlačilo
0: and
1: na uši.
0: Little
1: nádech.
0: Back with your arms.
1: Trošku i dozadu se ohneme.
0: And exhale.
1: A pak výdech.
0: And once more.
1: Ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Stretch.
1: Protáhneme se.
0: Little back.
1: Trošičku dozadu.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Relax your.
1: A uvolníme ruce.
0: It is excellent for making that you are able to deeper inhale.
1: Je to výborné na to, abychom si prohloubili dech.
0: And when we start to breathe little deeper, immediately we will have more energy. Less than.

0: And exhale.
1: A výdech doleva.
0: Inhale, try to press
1: na uši, nebo se o to snažíme.
0: Be aware of position of pelvis.
1: Buďte si vědomi pozice pánve.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And three.
1: A tři.
0: Exhale. Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale down.
1: A s výdechem ruce dolů.
0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi svého dechu.
0: Especially now in this chest area.
1: Zvlášť teďkon v oblasti hrudníku.
0: And we know that we have three variation of Pavan Muktasan.
1: A víme, že máme tři varianty Pavana Muktasany.
0: First on the back.
1: Ty první jsou na zádech.
0: And now we will do on the standing position.
1: A teď si zacvičíme ve stoje.
0: When we practice Pavan Muktasan the standing position.
1: Když děláte Pavana Muktasanu ve stoje.
0: Try make that you are imagine like you are on the floor.
1: Představte si, jako kdybyste byli na zemi.
0: And now is picture just rotate 90 degrees.
1: A jenom byste ten obrázek přesunuli o 90 stupňů nahoru.
0: And try to do like this. Inhale.
1: Takže nádej.
0: And your knee is going up, more up, more up.
1: Koleno tlačíme co nejvíc nahoru.
0: And still your spinal column is straight.
1: Ale páteř máme stále rovnou přesto.
0: Try not to do like this.
1: Takže nepředkláníme se dopředu zádama.
0: Also is excellent for your psoas muscle and inhale.
1: Také výborné na ten sval psoas.
0: It is good for concentration.
1: Je to dobré na koncentraci.
0: Balance.
1: Na rovnováhu.
0: Focus.
1: Na to, abychom se skoncentrovali.
0: Right leg.
1: A teď takže pravá noha.
0: Here is inhale.
1: Nádech.
0: And exhale. Your nádech. Right leg is going up.
1: Pravá noha jde nahoru.
0: Up, more up.
1: Ještě víc nahoru.
0: Inhale.
1: Nádech dolů.
0: Exhale to.
1: Druhá noha, výdech. Up. Nahoru.
0: Inhale.
1: S nádechem dolů.
0: Three.
1: Tři.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Five.
1: Pět.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Six.
1: Šest.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Eight.
1: Osm.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Nine.
1: Devět.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And ten.
1: A deset.
0: Up, more up.
1: Co nejvíc nahoru.
0: Inhale.
1: A nádech.
0: Stay in this position.
1: Stojíme v pozici.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Maybe you will feel your heart is little more quicker.
1: Možná budete vnímat, že máte srdeční rytmus rychlejší.
0: But that is good.
1: Ale to je dobré.
0: Relax in this position.
1: Uvolněte se v téhle pozici.
0: Be aware of circulation in your legs.
1: Buďte si vědomi krevního oběhu v nohách.
0: Be aware of your breathing.
1: Dechu.

0: Mohli byste to zacvičit tak, že byste obě nohy dali nahoru?
1: With your help and blessing everything is possible.
0: S tvojí pomocí a požehnáním je možné všechno.
1: I don't know.
0: Ale já to neumím.
1: Now one asana more and after that we will relax.
0: Tak ještě jedna asana a pak si uděláme relaxaci.
1: Little separate your legs.
0: Tak nohy trošku mírně od sebe.
1: Little more, yes.
0: Mírný stoj rozkročný.
1: And little open.
0: A mírně dáme chodidla od sebe.
1: Uttanasana. It is excellent for our legs.
0: Je výborná na nohy.
1: And especially when you're on anushtan.
0: Zvlášť když jste na anuštáně.
1: And also for all of us.
0: Ale pro nás, pro všechny.
1: We will go down. Be careful with your knees. If you have any problem, we will do only first.
0: A je potřeba dát pozor na kolena. Kdybyste měli jakýkoliv problém, tak udělejte jenom tu první fázi.
1: Second, in the line, how is your foot? In that line should be your calf, knee and thigh.
0: Takže v té.
1: Not in, not out, but
0: v té linii, ve které jde chodidlo, tak by mělo být lítko, koleno i stehno.
1: And same when you go down, not on this way.
0: To samé, když jdete dolů, tak ne takhle.
1: But imagine that you have something on your head.
0: Ale když si představíte, že máte něco na hlavě.
1: And pelvis is going front first.
0: Pánev.
1: Inhale.
0: Zůstává, takže nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: Remain in this position. Pelvis, spinal column.
0: Zůstaneme v pozici.
1: Legs,
0: pánev, páteř. Nahoru.
1: And down. Third.
0: Úplně dolů tři.
1: Down. And also up.
0: A i nahoru.
1: Like is wall behind you.
0: Jako kdyby za váma byla zeď.
1: Now we will do.
0: A teď to uděláme.
1: Also you will feel your heart.
0: Taky budete
1: very important not
0: cítit srdce, takže důležité je se takhle nepředklánět.
1: But pelvis.
0: A udržet
1: straight.
0: Pánev rovně, rozevřít hrudník.
1: Strengthening.
0: Posílit celé tělo. Zpevnit celé tělo.
1: If you have any problem with the knee, remain only in this position.
0: A pokud byste měli jakýkoliv problém s koleny, tak zůstaňte jenom v té první fázi.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: Little back. Pelvis.
0: Jo, držte si záda rovně. Pánev.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And three.
0: A tři.
1: Down, like dolů, mandukyasan.
0: Jako v mandukyasáně.
1: And up.
0: A nahoru.
1: And relax.
0: A uvolníme se.
1: Sometimes you have little dizziness.
0: Někdy z toho má člověk trošku takové točení hlavy.
1: It means that we need more food to the brain.
0: A to znamená, že potřebujeme víc potravy pro mozek.
1: And you know how we were practicing this asana with Vishwaguruji.
0: A víte, jak jsme cvičili tuhle asánu s Vishwagurujim?
1: Yes, you know.
0: Pamatujete si?
1: No. Okay,
0: ne.
1: We will do.
0: Dobře, tak to uděláme.
1: On the Vishwaguruji's way.
0: Vishwaguruji je tady, tak.
1: Inhale, exhale,
0: nádech,
1: and remain in the position.
0: Výdech a zůstaňte v pozici.
1: And Vishwaguruji usually start to talk some nice story in this position.
0: A v tuhle chvíli začíná Vishwaguruji většinou vyprávět nějaký hezký příběh.
1: But I will not.
0: Ale já vám to neudělám. Nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: In this position start even more nice story.
0: Tady začíná ještě hezčí příběh.
1: Up.
0: Nahoru.
1: And we will relax in the last position.
0: A uvolníme se v té poslední pozici.
1: And up.
0: A nahoru.
1: Excellent.
0: Výborně.
1: And now relax in Anandasana.
0: A teď se uvolníme v Anandasáně.
1: This asana is so important.
0: Tahle asana je tak důležitá.
1: Why?
0: A proč?
1: First relax.
0: Tak nejdřív se ale uvolněte.
1: It is good for circulation in your legs.
0: Je dobrá na pozbuzení cirkulace v nohách.
1: It is excellent for strengthening the muscles.
0: Na posílení svalů v nohách.
1: And if we want to have a joint in the good condition, we need the strength of the muscles.
0: A pokud chcete mít klouby v dobrém stavu, tak musíte mít pevné svaly.
1: Also, when you completely relax in this position,
0: a taky když se v téhle pozici úplně uvolníte,
1: you may feel the nice circulation in this pelvis diaphragm.
0: Tak možná budete vnímat, jak to krásně obíhá v tom v oblasti pánevního dna.
1: And especially you feel this area of Muladhara chakra.
0: A zvlášť budete vnímat tu oblast Muladhara chakry.
1: When you strengthening this low diaphragm.
0: Když tam právě posilujete to pánevní dno.
1: You also work on the all inner organs.
0: Tak tím zároveň pracujete vlastně na všech vnitřních orgánech.
1: It is excellent against incontinence.
0: Je to výborné i proti inkontinenci.
1: Painful period.
0: Při menstruaci.
1: Preparation for the birth.
0: Přípravu na porod.
1: Preparation. Not when you are in the last week of the pregnancy.
0: Ne, samozřejmě ne, když už jste v posledním týdnu těhotenství, ale je to jako příprava na porod dobrá.
1: But it was in the previous time position for the birth.
0: Ale dříve to bývala pozice na porod opravdu.
1: Also for strengthening to be more here and now.
0: A taky, abychom se tak zpevnili a byli tady a teď.
1: When you feel your heart.
0: A cítíte i srdce.

0: And now, once deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And slowly stand up.
1: A pomalu si stoupneme.
0: Breathe normally.
1: Normální dech.
0: Just be in the position.
1: A jenom jsme v pozici.
0: And we will do chatuspadasan.
1: A uděláme si chatuspadasanu.
0: Nicely from the hip joints we will go down.
1: Pohyb hezky vychází z kyčlí a jdeme
0: dolů. Stretch muscles.
1: Protahuje se zadní strana
0: nohy. And also we will do for our breathing.
1: A
0: especially this upper part against asthma and bronchitis.
1: A je to dobré i na dech, zvlášť tady na ten dech do horní oblasti, například při astmatu.
0: Inhale, slowly go up.
1: S nádechem vzpažíme.
0: Be aware of position of your pelvis.
1: Jsme si vědomi pozice.
0: And now slowly go down, parallel with the floor, and in the end go down.
1: Pomalu dolů, opřeme se o ruce.
0: Be aware that the distance from the hip joints till the shoulder is same distance between foot and your palms.
1: Vzdálenost mezi kyčlemi a rameny by měla být stejná jako vzdálenost mezi chodidly a rukama.
0: Be aware that you are on the four point.
1: Uvědomte si, že jste na těch čtyřech bodech.
0: And make that weight of the body is 50% on the legs, 50% on the arms.
1: A váha je rovnoměrně rozložená na půl na ruce a na půl na nohy.
0: Feel the stretching of your legs.
1: Cítíme, jak se nám protahují nohy.
0: It is not a stretching only of your muscles.
1: A nejde jenom o svaly.
0: But in this position you have nice tonus of your vein.
1: Ale taky máme dobrý tonus v žilách.
0: And also you are stretching your nerves.
1: A taky si protahujeme nervy.
0: Be aware of your breathing, not only with the clavicular area, but also with active your abdomen.
1: Buďte si vědomi svého dechu, a to nejen v toho podkličkového, ale i v oblasti břicha.
0: And we will go up, inhale.
1: Nahoru s nádechem.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi zase dechu.
0: And after this asana start to be little warm, yes?
1: A po téhle asáně už je nám trošku teplo.
0: That is beauty.
1: Tak to je na tom taky krásné.
0: During the winter, this asana.
1: V zimě je tohle dobrá asana.
0: If you feeling during the winter cold.
1: Když je vám zima v zimě.
0: One asana more and less blanket. That will be good.
1: Tak přidáte asánu a můžete ubrat deku.
0: And once more.
1: Tak ještě jednou.
0: And after that we will relax.
1: A pak se
0: inhale.
1: Nádech, vzpažíme.
0: And nicely go down all the time under the control.
1: A pak jdeme dolů, stále máme ten pohyb pod kontrolou.
0: Everything is under control of your muscles.
1: Všechno je pod kontrolou svalů.
0: After this asanas we will do a little more for our balance and also for concentration, focus. But first we will nicely stretch and bring the life in our legs.
1: Takže hezky si protahujeme a přivádíme energii do nohou.
0: Now inhale up.
1: S nádechem jdeme nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Relax in Anandasana and feel
1: Anandasana.
0: Again circulation.
1: A zase vnímáme, jak nám to obíhá v těle.
0: You don't need to cover your body.
1: Nemusíte se přikrývat.
0: Now feel the circulation not only in the legs.
1: A teď vnímáme, jak nám to obíhá nejenom v nohách.
0: Abdomen, kidney area, whole body circulate.
1: Ale v oblasti břicha, u ledvin, vlastně v celém těle.
0: Breathing is different, more deeper.
1: Dech teď máme hlubší.
0: Not only circulation of your blood, but also circulation of lymfa, circulation of your prana.
1: Nejenom, když mluvíme o běhu, tak nemyslíme jenom krev, ale taky lymfu, pránu.
0: And every day we hear Vashant and everybody's talk about cleaning the this
1: pond.
0: Pond, not pond, but this nadi.
1: A každý den tady vlastně slyšíme Vasanta a jeho tým, jak se čistí ten potok.
0: And that is the when you clean the channel, it is very important water is able to flow.
1: A důležité právě je, že když ho vyčistíte, tak potom ta voda může proudit.
0: And also we with the pranayam, with asanas is cleaning the channel and prana is able to flow.
1: A stejně tak my s těmi asánami a pranayamami čistíme ta koryta, aby ta voda nebo prána mohla proudit.
0: That means everything is the same.
1: To znamená, je to všechno stejné, stejný princip.
0: That is the sanatan.
1: Je to sanatan.
0: How you clean the channel?
1: Tak jak si pročistíte ta koryta?
0: And on that way water will be clean.
1: Tak bude voda čistá.

0: No smelly.
1: Nebude zapáchat.
0: Same thing is inside with our own channel.
1: A to samé platí i pro ty naše pro ta naše koryta, pro ty naše toky uvnitř.
0: And now slowly stand up.
1: A pomaličku si stoupneme.
0: Ekpad Uttanasan.
1: Ekapada Uttanasana.
0: We will stand on the one leg.
1: Budeme stát na jedné noze.
0: There is always one problem with this asana.
1: A s touhle asánou je vždycky jeden problém.
0: People say that is, oh, my leg is just.
1: Lidé říkají, že
0: going down.
1: Tam nedrží ta noha, to chodidlo.
0: It is because of my trousers.
1: A je to kvůli kalhotům.
0: Other will say that is the problem with the socks.
1: A někdo zase řekne, že to je kvůli ponožkám.
0: But if you are completely in the oil.
1: Ale i kdybyste byli celý namazaní olejem,
0: you will be able to do this asana.
1: Tak to můžete cvičit.
0: But
1: ale
0: first from this side. Never lock your knee.
1: Takže za prvé nikdy nezamykáme koleno.
0: That is the first very important.
1: To je první důležité pravidlo.
0: Second, when you put leg here.
1: Druhé je, když tam to chodidlo
0: dáte. If your pelvis is go back.
1: Do třísla, tak pokud
0: and your leg here immediately will.
1: Tak když jste
0: slip
1: jako
0: down.
1: Trošku předklonění, když máte pánev předkloněnou a koleno dopředu, tak vám ta noha hned spadne.
0: But try make that your pelvis in the right position.
1: Takže snažíme se, aby pánev byla ve správné pozici.
0: When your pelvis in the right position, you will feel the stretching of this thigh muscle.
1: Tak protože potom budete vnímat, jak se vám protahuje stehenní sval.
0: And also knee should go a little back.
1: A taky koleno by mělo jít trošku dozadu.
0: And from the side, if somebody will observe you,
1: když se na vás bude někdo dívat ze strany,
0: it will be visible only one leg.
1: Tak vlastně vidí jenom tu nohu, na které stojíte.
0: If is visible knee,
1: pokud vidí leg to pokrčené koleno, but tak vám chodidlo bude padat.
0: And when we go down,
1: a když jdeme dolů,
0: try not in this position.
1: Tak se snažíme, aby to nebylo s kulatými zády.
0: But from the hip joints.
1: Ale aby ten pohyb vycházel z kyčlí.
0: First, but you also little push your knee back.
1: Ale taky second, se snažíme to koleno trošku dozadu.
0: And third.
1: Dva a tři.
0: You are completely straight.
1: Čili jste úplně rovně.
0: And in that position you are strengthening all your muscles.
1: A v téhle pozici pak posilujete všechny svaly.
0: And because of that you found in the book that this asana is excellent against atrophy of the muscles.
1: A proto se taky v knize dočtete, že to je výborné proti atrofii svalů.
0: Because you are strengthening your leg.
1: Protože
0: you are strengthening your spinal column, you're strengthening everything. And also when we go back, also not bend in the chest area, but everything is from the hip joint.
1: Čili neohýbáme se v oblasti hrudníku, ale ten pohyb vychází z kyčlí.
0: Now we will do all together.
1: Takže to zacvičíme společně.
0: If you are on this stairs,
1: pokud jste tam na těch schodech,
0: take position that you are nice standing, that everywhere is the flat around you.
1: Tak prosím,
0: always be careful.
1: Tak měli byste být opatrní a být někde, kde kolem sebe máte místo.
0: Now bend your left leg.
1: Takže si pokrčíme levou nohu.
0: And put here where is your groin.
1: Dáme si tady do třísla.
0: Position of your pelvis.
1: Pozice pánve.
0: And knee back.
1: A koleno dozadu.
0: And put your arms beside body.
1: Rozpažíme.
0: And excellent. You feel your foot.
1: A je to skvělé, protože cítíte to
0: and
1: chodidlo.
0: For balancing you need the muscle of your foot.
1: A na to, abyste udrželi rovnováhu, tak musíte furt zapojovat i svaly chodidla.
0: We are keeping balance with the muscles of the foot.
1: Tu rovnováhu udržujeme svaly na chodidle.
0: Second is with the ankle joint.
1: A potom taky kotníky.
0: And that is the strengthening.
1: a tím je posilujeme.
0: If you can't do this,
1: pokud tohle nedokážete zacvičit, tak nevadí.
0: Do like in the yoga for children.
1: Tak si to udějte jako v józe pro děti.
0: And keep this position.
1: Normálně máme jenom ohnuté koleno a chodíme dozadu.
0: But practice.
1: Ale cvičíme.
0: Up.
1: Spažíme.
0: Try to look one unmovable
1: snažíme
0: point.
1: Se dívat na nějaký nehybný bod před sebou.
0: It is like a tratak.
1: Je to jako takový tratak.
0: And when you are observing one point, you will see that your mind is coming down.
1: A když budete takhle se dívat na jeden bod, tak budete vnímat, jak se sklidňuje i mysl.
0: In front of the chest.
1: Tak ruce před hrudník.
0: Now we are practicing with the open eye.
1: A teď ještě cvičíme s otevřenýma očima.
0: But next level will be everything with the closed eyes.
1: Ale příští úroveň bude se zavřenýma očima.
0: Now we are keeping balance with our eyes.
1: Takže teď se vlastně opíráme na tu rovnováhu.
0: And when we don't have open eyes, we must be more focused.
1: Očima. A když máme zavřené oči, tak musíme být víc koncentrovaní.
0: In three etap we will go down.
1: A teď budeme little down. Tři etapy dolů. Nejdřív
0: trošku. And remain in this position.
1: Zůstaneme v té pozici.
0: Little down.
1: Trošku níž.
0: And remain in the position.
1: A potom do vodorovné pozice. A tam zůstaneme.
0: Also try that your pelvis is in the same level.
1: Snažíme se, abychom pánev měli rovně, obě poloviny pánve.
0: And now slowly go up.
1: A pak jdeme pomalu nahoru.
0: Remain in the position.
1: Zůstaneme v pozici.
0: And you feel nice warm feeling in your foot and in your ankle joint, yes?
1: A cítíte krásný teplý pocit this. V chodidle i v kotníku, aspoň up. Já to cítím. Spažíme.
0: Beside your body.
1: A přes upažení.
0: And slowly down.
1: Připažíme.
0: That is the one secret also.
1: A ještě je tam jedno.
0: Try that you are on the floor.
1: Snažíme se být opravdu na podlaze.
0: If you have thick asan,
1: na pevné podlaze, protože pokud máte měkkou
0: vysokou podložku, it will be hard to have balance.
1: Tak je těžké udržet rovnováhu chodidlem.
0: If you're on the floor or something like this, it is excellent.
1: Když jste přímo na podlaze a nebo máte měkkou podložku, tak je to mnohem snazší.
0: It's a special wish of Vishwaguruji to practice this asana.
1: Tohle je speciálně na přání Vishwaguruji, abychom si zacvičili tuhle asanu.
0: Because this asana is so good.
1: Protože je tak dobrá.
0: One on other side.
1: Na druhou stranu.
0: Good position.
1: Vylaďte si tu pozici.
0: And hands.
1: Upažíme.
0: If we have problem with the concentration,
1: pokud máte problém focus, s koncentrací, se zaměřením na jeden bod,
0: really try to practice this asana.
1: Tak opravdu se snažte tu asanu cvičit.
0: And if we practice every day, we will see great progress.
1: A když to budete cvičit opravdu každý den, tak uvidíte ten pokrok.
0: Up.
1: Spažíme.
0: On the west, they said that through these movements, through this asana, you will see how old you are.
1: Říká se, že jak vám jde, na tom, jak vám jde tato asana, uvidíte, kolik vám je let.
0: What is not right?
1: Ale to není pravda.
0: Because many, I will not say old, but in the best age is much better than in the young.
1: Není to pravda, protože mnoho lidí, neřeknu starých, ale v tom nejlepším věku, tak to cvičí lépe než mladí.
0: Because we are practicing.
1: Protože cvičíme.
0: And it's really for strengthening whole body.
1: A je to opravdu na posílení celého těla.
0: And now in three phases, little down.
1: A zase na tři fáze dolů.
0: And when you go down, also try

0: So be aware about your mind.
1: A jsme si vědomi také toho, co dělá naše mysl.
0: And now once deep inhale
1: A hluboký nádech
0: and exhale.
1: a výdech.
0: Move your fingers, toes.
1: Zahýbeme si prsty na nohou, na rukou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Little stretch.
1: Trošku se protáhneme.
0: Exhale, relax.
1: Výdech uvolníme.
0: And with the help of your hands, slowly sit.
1: A s pomocí rukou si pomalu sedneme.
0: On abdomen. Oh, and slowly go to the abdomen.
1: A přetočíme se na břicho.
0: On your abdomen.
1: Do lehu na břicho.
0: Relax in the tiger position.
1: Takže uvolníme si se v tygrovi.
0: You know tiger position. You may choose left or right. It's
1: můžete si vybrat, jestli doleva nebo doprava.
0: It is a abdomen position.
1: Je to pozice na břiše.
0: Not on the side.
1: Není to na boku.
0: Your abdomen remain on your floor. Excellent.
1: Ale břicho přitom zůstává v tygří relaxaci v kontaktu s podložkou.
0: Relax.
1: A uvolníme se.

0: And now we will do Marjorie.
1: A zacvičíme si Marjorie.
0: Cat.
1: Kočku.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: And slowly up.
1: A nahoru. Devět.
0: And ten.
1: A dolů deset.
0: Try that you are going up and down with the muscles, not.
1: Snažíme se, abychom nahoru a dolů šli silou svalů. A nepředklánili se.
0: Once more. Yes, once more. Inhale, one.
1: Ještě jednou nádech nahoru.
0: Two.
1: Dva.
2: Look like dva. This.
0: Three.
2: And legs.
0: Ah, tiger we will do now.
2: Yeah.
0: Yes.
1: Aha, takže budeme dělat tygra.
0: Yes, now we will do tiger. Yes. When we

0: Do a tiger.
1: Uděláme tygra a když cvičíme tygra.
0: Also one very important thing.
1: Tak je tam jedna důležitá věc.
0: When we are in this position.
1: Když jsme v téhle pozici.
0: And like a Marjorie.
1: A jako u Marjorie.
0: But also same time like you are practicing that your knee is coming to your forehead.
1: Takže jako kdyby zároveň se snažíme dávat koleno k čelu.
0: But do not put the foot on floor.
1: Ale nedávejte si chodidlo na zem.
0: But up.
1: Ale nad zemí.
0: And you will feel the strengthening of muscle.
1: Tak budete vnímat, jak se vám posilují svaly.
0: Next, imagine that something is here, something like a vasarvaga. Vasarvaga.
1: A potom si představte, že máte něco takhle.
0: When you go up.
1: Nahoře na kříži a když jdete nahoru.
0: That you are not doing like this.
1: Tak se snažte, abyste takhle nečurali jako pejsek.
0: It is not like a dog. Just try to make this not too much.
1: Jo, čili ani not nemáme příliš pokrčené koleno, ani narovnanou nohu.
0: And up, up, up.
1: A pánev je rovně, zvedáme co nejvíc, podíváme se nahoru.
0: And again.
1: A zase pokrčíme.
0: But try that your pelvis remain like you have this labella. Vasarvag, yes? How you call?
1: Čili jako kdybyste měli vodováhu na pánvi.
0: Not up, but remain in the same level.
1: Takže obě strany na stejné.
0: And you will feel low back.
1: A vnímáme oblast beder.
0: Okay. Now first with the right leg we will do.
1: Takže nejdřív pravou nohou cvičíme.
0: Inhale, nádech. Exhale.
1: Výdech dolů.
0: And right knee to your
1: pravé koleno k čelu.
0: Three.
1: Tři.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Up, up, up. Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Knee to floor. Nine.
1: Podložku.
0: And slowly, slowly, slowly sit there.
1: A pomalu se posadíme.
0: It is much in this position you are breathing much deeper than in the Marjorie.
1: V téhle pozici dýcháte mnohem hlouběji než u kočky.
0: It is more activating the complete yoga breathing.
1: Je víc aktivační, aktivizující.
0: Now on left.
1: A teď
0: one.
1: Doleva. Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Exhale. Výdech. Now you will see that you are much deeper exhale.
1: A teď vnímáme, jak máme hlubší ten výdech.
0: Three. Inhale,
1: nádech,
0: abdomen, chest and in the end clavicular area.
1: Břicho, hrudník a podkličková oblast.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Up, look up.
1: Podíváme se nahoru.
0: Eight.
1: Osm.
0: And knee to the floor. Nine.
1: Kolena na podložce. Devět.
0: And ten.
1: A deset.
0: And it's also excellent for your psoas muscle.
1: Je to také výborné cvičení na ten sval psoas.
0: When you are going in this position.
1: Když jdete do téhle pozice.
0: You are strengthening your psoas muscle.
1: Tak si ten psoas posilujete.
0: When you are in this position.
1: A v téhle pozici.
0: You are also strengthening your buttock muscle, that is for correction of your pelvis, but also you are stretching psoas muscle.
1: Posilujete hýždivé svaly a natahujete psoas.
0: Now Shashankasana.
1: A teď kon Shashankasana.
0: Inhale.
1: nádech.

0: And slowly from the hip joint
1: a zase down. Pohyb vychází z kyčle a jdeme dolů pomalu.
0: Try that your knee remain together.
1: Snažíme se, aby jsme si uchovali kolena u sebe.
0: Only during the pregnancy.
1: Ale třeba během těhotenství.
0: Or if you have little bigger stomach.
1: A nebo pokud máte trošku bříško.
0: But we don't have bigger stomach.
1: Což my ale nemáme.
0: Because when is your knees together?
1: Protože když máte kolena u sebe,
0: our abdomen is on the thigh muscle and we have more massage of the inner organs.
1: Tak máme břicho vlastně na stehnech a víc si masírujeme ty vnitřní orgány.
0: Try to sit on your heels.
1: Snažíme
0: if your
1: se
0: knee allowed you.
1: Sedět na patách, pokud vám to umožní kolena.
0: And you feel the stretching of your spinal column and stretching the muscles.
1: A vnímáme, jak se protahuje páteř a svaly zad.
0: And relax your head.
1: A uvolníme si hlavu.
0: And now slowly we will go up.
1: A teď pomalu jdeme s nádechem nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now we will practice one asana more.
1: A ještě jednu asánu si zacvičíme.
0: Because we must relax in the tiger another position.
1: Protože musíme se uvolnit v tygří relaxaci na druhou stranu.
0: We will do bhujangasana.
1: Teda musíme udělat pohyb v opačném směru, tak si uděláme bhujangasana.
0: When we practice bhujangasana.
1: A když cvičíme bhujangasanu.
0: Be aware of the practice first level with the head.
1: Tak si vzpomeňte na to, jak se cvičí s hlavou v prvním díle.
0: I have always a picture of the turtle.
1: Já vždycky si představím obrázek želvy.
0: Like a turtle is going with the head
1: jak ona vytahuje tu hlavu ven z krunýře.
0: House and going up to reach the salad.
1: A pak jde nahoru, aby se dostala na slunce.
0: Second thing, elbow should be near to the body.
1: A druhá věc je, že lokty by měly být u těla.
0: Why?
1: A proč?
0: Always put question why.
1: Vždycky se ptejte proč.
0: That will be also challenging for yoga teacher.
1: Protože abyste trošku taky se na něco zeptali cvičit.
0: But if you have on this way.
1: Protože když máte ty lokty takhle od těla.
0: You have kyphosis.
1: Tak vlastně posilujete tu kyphózu.
0: And plus all weight of the body is on your shoulders.
1: A taky celá váha těla je na ramenu.
0: And that is the problem of your shoulders.
1: A to se těm ramenům nelíbí.
0: For saving your shoulders.
1: Takže abyste si je chránili.
0: Elbows near to the body.
1: Tak je potřeba mít lokty u těla.
0: Second, in yoga in daily life.
1: A za druhé v józe v denním životě.
0: Always. Pelvis, pubic bone remain on the floor.
1: Tak vždycky ta pánev zůstává v kontaktu s podložkou.
0: And also we have little movements in every vertebral.
1: A další věc je, že máme takové malé pohyby v každém obratli.
0: Not only in the fifth and fourth.
1: Jo, či není to jenom tak, že se tak jak jsme, že se vytáhneme nahoru.
0: Because we will injure this, that is same like we are doing this.
1: Protože to je jako kdybyste se tam zlomili dole v té části páteře.
0: But we are doing on this way.
1: Ale my ten pohyb děláme postupně obrat.
0: That is the nature way and that is the somebody wants to break your finger.
1: Tak je to přirozené, protože to, když se tam zlomíme, tak to je jako kdybyste si zlomili prst.
0: First we are doing without help of the hands.
1: Čili nejdřív se zvedáme bez pomoci rukou.
0: Your palms remain on the floor, but I will put up.
1: Sice máte ty dlaně na podložce, first ale já jenom pro názornost je zvednu. Čili jdete takhle nahoru.
0: And after you are going little.
1: A potom ještě to dokončíte ten pohyb.
0: Remain in this position.
1: A zůstaňte v téhle pozici.
0: Breathe with your abdomen little deeper.
1: Dýcháme do břicha trošku hlouběji.
0: And if you read in the chakra and kundalini, you will see that little deeper breathing with the abdomen in this position have influence more influence on your svadhisthana chakra.
1: A pokud si přečtete skryté síly v člověku, tak zjistíte, že to má vliv ten dech do břicha na svadištáne čakru.
0: Not bending only in this.
1: Čili neohýbáme se jenom tady v téhle části.
0: But try to do more in the chest area.
1: Ale snažíme se víc taky ohýbat v oblasti hrudníku.
0: Breathe with the abdomen.
1: Dýcháme do břicha.
0: And when you go down, now start from the lowest vertebral, slowly, slowly, slowly down.
1: A když jdete zpátky dolů, tak začínáme zase od těch spodních obratlů, obratel po obratli. A
0: always imagine that you have a picture.
1: Vždycky si představte ten obrázek.
0: And if you do with your picture like this.
1: Jako když takhle přeložíte obrázek a ten šef zmačkáte.
0: How that picture will look.
1: Tak jak bude ten obrázek potom vypadat?
0: Here will be line.
1: Tam taková ta
0: but if
1: čára.
0: You do on this way,
1: ale když si tu třeba tu karimatku nebo ten obrázek takhle hezky složíte.
0: Nicely you will transport the picture.
1: Tak to hezky.
0: And after that no injury, no line on that picture. Always have something like this in your mind and you will exactly know how to practice.
1: A pak se to zase hezky rozloží.
0: And also when go now you will do.
1: Tak a teď si to zacvičíte vy.
0: Nice. On the stomach.
1: Takže hezky si lehneme na břicho.
0: If you have any problem with the spinal column.
1: Pokud máte jakýkoliv problém s páteří.
0: In that case your navel should remain on the floor.
1: Tak by vám měl zůstat pupek na podložce.
0: Okay. Palms under the
1: dlaně
0: shoulder.
1: Pod rameny.
0: And now stretch your head. Imagine that somebody is pulling your head.
1: Teď si vytáhneme,
0: and slowly go up.
1: Vytáhneme hlavu z krku ven.
0: And more bending is in the chest area.
1: A jdeme nahoru a větší
0: remain in the position knee to your
1: v pozici,
0: body.
1: Lokty jsou u těla.
0: And try to breathe little deeper with your abdomen.
1: A snažíme se dýchat hlouběji do břicha.
0: And slowly go down.
1: A pomalu jdeme dolů.
0: Okay. Once more.
1: Ještě jednou.
0: Slowly go up.
1: Pomalu jdeme nahoru.
0: Shoulders, elbows near the body.
1: Lokty máme stále u těla.
0: To keep shoulders.
1: Abychom chránili.
0: But also try that elbow is above floor. And you will have strengthening the upper arm.
1: A další věc, že tím hezky posilujeme nad loktí.
0: And slowly down.
1: A pomalu dolů.
0: And tiger on other side.
1: A teď tygří relaxace na druhou stranu, než jste to dělali předtím.
0: Shalabhasan. No? Aha. No. No. Is that? This.
2: You was already.
0: Stand.
2: No. Yeah.
0: Stand.
2: No. Legs.
0: Down. No. Vajrasana, yes?
2: Yes.
0: Yes.
2: Go up.
0: Ah.
2: No. Straight. Very nice straight. Okay, thank
0: yes.
2: you. Yes. Yes.
0: And
2: now. Both legs like this. Yes.
0: Yes.
2: And yes.
0: Oh yes. Same like a Marjorie?
2: Yes.
0: Yes. We will also go little up.
1: A teď se zase zvedneme.
0: It's good for relaxing.
1: Vajrasány.
0: And up inhale.
1: S nádechem nahoru.
0: And like Marjorie.
1: A s výdechem
0: palms on the floor.
1: Do kočky máme dlaně na podložce.
0: And both
1: zvedneme
0: foot
1: si
0: is going up.
1: Obě nohy, obě chodila nahoru, jsme jenom
0: and now we will go on the right side.
1: Teď půjdeme and nohama i hlavou
0: shoulder, try to see
2: yes.
0: your foot.
1: Pravé rameno se podíváme na
0: not
1: chodidla.
0: Under the, but up.
1: Ne, pod paží, ale nahoře.

0: Inhale.
1: Nádech doprostřed.
0: And exhale.
1: A s výdechem na druhou stranu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech na druhou stranu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech na druhou stranu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And third. Exhale.
1: A po třetí výdech.
0: Above shoulder. Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A s výdechem na druhou stranu.
0: Feel also your kidneys and all your muscles.
1: Vnímáme ledviny a všechny svaly.
0: Down your foot.
1: No, nohy dolů.
0: Inhale.
1: Nádech nahoru.
0: And slowly sit. Exhale.
1: A s výdechem si zase sedneme.
0: And now relax.
2: Then relax.
0: And now Shashankasana.
1: A teď se uvolníme v Shashankasáně.
0: And exhale.
1: Nádech a výdech.

0: And slowly go up, inhale.
1: A pomalu jdeme s nádechem nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Remain in the Vajrasana if you don't have problem with your knees.
1: Pokud nemáme problémy s koleny, tak zůstaneme ve Vajrasáně.
0: And feel how you breathe.
1: A procítíte svůj dech.
0: Feel the circulation in your body.
1: Oběh v celém těle.
2: And tomorrow.
0: And tomorrow.
2: Again.
0: Okay.
1: A zítra budeme pokračovat.

0: श्रीदेवपुरी श्री महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, अलकपुरी जी महादेव की, सनातन धर्म की। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ देवपुरी जी।
1: Dobrý večer a požehnání Devpurijiho.
0: Here in this hall and those who are with us through my webcast.
1: Vám v této hale i vám, kteří jsou s námi skrze internet.
0: Blessing for you also.
1: I vám požehnání.
0: It is said.
1: Říká se.
0: Every day is a glorious day.
1: Každý den je slavný den.
0: There is no bad day.
1: Nejsou žádné špatné dny.
0: There are bad events.
1: Jsou špatné události.
0: Not in that way, but some accident and something.
1: Ne tak, ale nějaké nehody a tak dále.
0: Sorry. In different culture.
1: V různých kulturách.
0: Every day is something great.
1: Každý den je něco jiné velkého.
0: Every day is worshipped.
1: Každý den je uctíván.
0: And every day is a new day for us. Every day is a birthday for us.
1: Každý den je pro nás novým dnem, každý den je pro nás narozeninami.
0: Now today is the also the anniversary of Devpuriji

0: Dnes je také výročí Dev Porigiho.
1: Mahasamadhi anniversary.
0: Výročí jeho Mahasamadhi.
1: It's nearly 75 years ago.
0: Bylo to téměř 75-80 lety.
1: Definitely, we who adore, we are sad.
0: My, kdo ho uctíváme, jsme určitě smutní.
1: Also, when our parents, friends pass away, we are sad.
0: Když naši rodiče nebo také přátelé, když odejdou, tak jsme smutní.
1: And not only humans.
0: A nejen lidé.
1: But also our house pet dies.
0: Ale když třeba náš domácí mazlíček zemře.
1: We are sad.
0: Tak jsme smutní.
1: Suddenly you come at home and you don't see your house pet.
0: Přijdete domů a najednou už tam toho to zvířátko nemáte.
1: It's missing.
0: Chybí vám.
1: Your cat.
0: Vaše kočka.
1: You know how happy and friendly cat is when you come at home.
0: Víte, jak šťastná a přátelská je kočka, když si přijdete domů.
1: Or a dog.
0: Nebo pes.
1: He hugs you before your wife or husband.
0: Ten vás obejme ještě dřív než váš partner. Manžel, manželka.
1: All. Even you see we have so many cows in Jordan. About 800-900 cows.
0: A víte, v Jordanu máme hodně krav, asi 800 nebo 900 krav.
1: And when you come there, they are happy.
0: A když tam přijdete, tak jsou šťastní.
1: They run towards you.
0: Běží k vám.
1: Be careful.
0: Tak si buďte, dávejte si pozor.
1: But they think you brought something good.
0: Myslí si, že jste jim přinesli něco dobrého.
1: When you come at home.
0: Když přijdete domů.
1: And you have nice plants.
0: Máte krásné květiny.
1: How beautiful and they are happy.
0: I oni jsou šťastné, oni jsou krásné.
1: When they are thirsty, they are happy that you will give water.
0: Když mají žízeň, tak jsou šťastné, že je zalijete.
1: And morning they want to surprise you.
0: A ráno vás chtějí překvapit.
1: Opens beautiful blossoms.
0: A otevřou, rozkvetou, otevřou krásný květ.
1: So even the plants are happy.
0: Dokonce i květiny, rostliny jsou šťastné.
1: And even your furniture is happy.
0: Dokonce i váš nábytek je šťastný.
1: So furniture also needs love, care.
0: I nábytek potřebuje lásku, péči.
1: So this creation has a beauty.
0: Toto stvoření má krásu.
1: And that beauty needs care.
0: A ta krása potřebuje péči.
1: And when it's gone, we are missing.
0: A když odejdou, tak nám chybí.
1: Of course you are not attached to the plastic for chairs when broken you throw it.
0: Samozřejmě jste připoutaný k plastové židli, tady se rozlomí, tak ji vyhodíte.
1: But there are some chairs which has great value.
0: Ale jsou židle, které mají velkou hodnotu.
1: And it is said who sat on that chair.
0: Říká se, že ten, kdo seděl na té židli,
1: has more values.
0: Má ještě větší hodnotu.
1: Paramahansa Yogananda
0: řekl,
1: anything touches your Gurudev.
0: Cokoliv, čeho se dotkne váš Gurudev,
1: keep it.
0: To si nechte.
1: Because one day will come.
0: Protože přijde den,
1: that he or she is not here.
0: Kdy on nebo ona už tady nebude.
1: But you are proud that it was her or his blessing was there.
0: Ale vaše hrdost na to, že on tohle a tohle požehnal.
1: The Gandhiji's shoes,
0: Gandhiji's boty,
1: Gandhiji's the eyeglasses,
0: Gandhiji's brýle,
1: they were sold very expensive.
0: Ty prodali velice draze.
1: You know Lady Diana?
0: Znáte Lady Dianu?
1: When she was alive, was different situation.
0: Když byla naživu, tak to byla jiná situace.
1: And as soon as she died, she died.
0: A jakmile zemřela,
1: was a different situation.
0: Tak to zase bylo jinak.
1: Then they saw how nice person she was.
0: teprve pak ukázali, jak to byla milá osoba.
1: How generous she was.
0: Jak štědrá byla.
1: And how many flowers came to her grave.
0: A kolik květin se sešlo na jejím hrobě.
1: And just few days before.
0: A jenom před pár dny.
1: They put her in the magazines.
0: Jí dávali do novin.
1: And lot of allegations.
0: A měla mnoho těch obvinění proti sobě.
1: Immediately after death, all they forgot.
0: Po smrti bylo všechno zapomenuto.
1: And even her dresses were in museums and sold very expensive.
0: A dokonce i ty její šaty byly vystaveny v muzeích a byly draze prodávány.
1: Similarly for us also.
0: A podobně je to i pro nás.
1: What was used by Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji.
0: To, co používal Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji. To je nám drahé.
1: One should know the value of, because it's not a value of the money.
0: Měli bychom vědět tu hodnotu, to není hodnota peněz.
1: But value of that personality.
0: Je to hodnota té osobnosti.
1: So everything in this creation.
0: Všechno v tomto stvoření
1: is a creation of beauty.
0: Je výtvorem krásy.
1: Again, Paramahansa Yogananda said one song.
0: A opět Paramahansa Yogananda zpíval jednu píseň.
1: O God beautiful,
0: o překrásný Bože.
1: In the forest, in the mountains,
0: v lesích, v horách,
1: in the meadows,
0: na loukách,
1: and the desert,
0: a na pouštích,
1: o God beautiful,
0: o překrásný Bože.
1: In the trees,
0: ve stromech,
1: and flowers,
0: v květinách,
1: rivers and ponds,
0: v řekách a v jezerech,
1: and the ocean, O God beautiful,
0: oceánu, o krásný Bože,
1: in the clouds and the sky,
0: na obloze a v mracích.
1: So everything, this is a beautiful, O God beautiful,
0: vše krásné, o Bože krásy.
1: In that you see, or we see, the beauty of the Creator, the God.
0: V tom všem vidíme krásu stvořitele, krásu Boží.
1: So nothing is ugly.
0: Nic není ošklivého.
1: Nothing is dirty.
0: Nic není špinavého.
1: Nothing is bad.
0: Nic není špatného.
1: One thing is bad.
0: Jedna věc je špatná.
1: Our thinking.
0: Naše smýšlení.
1: Before we judge negative.
0: Než někoho negativně odsoudíme.
1: Before that.
0: Předtím.
1: That negative awakes in us.
0: Ta negativita se probudí v nás samých.
1: And it goes through our heart and our intellect.
0: A projde naším srdcem, naším intelektem.
1: And through your mouth.
0: A skrze vaše ústa.
1: That dirt is coming.
0: Přijde ta špína.
1: As a negative.
0: Jako negativita.
1: If you wouldn't judge that, it's beautiful.
0: Kdybyste to neodsuzovali, to bylo by to krásné.
1: So first bad energy, bad thoughts is within us.
0: První negativní energie, negativní myšlenky jsou
1: uvnitř nás. Save us from this.
0: Tak Bože, zachraň nás před tím.
1: God protect from this.
0: Bože, ochraňuj nás před tím.
1: Well, we are sad.
0: Takže my jsme smutní.
1: Something is broken.
0: Něco se rozbilo.
1: Or someone died.
0: Nebo někdo zemřel.
1: But there are different things.
0: Ale jsou různé věci.
1: It is said,
0: říká se,
1: that sense does not express the sadness.
0: Že svědci nevyjadřují smutek.
1: Why?
0: Proč?
1: Because atma is immortal.
0: Protože atma je nesmrtelné.
1: And if you have atma jnana,
0: a pokud máte atma jnana,
1: then you are not sad.
0: Tak nejste smutní.
1: If you are attached only to the form and you have no atma jnana of that atma.
0: Ale pokud jste připoutáni jenom k podobě a nemáte žádnou atma jnanu, poznání atma,
1: then we are sad.
0: Pak jsme smutní.
1: So when, if any saint, sadhu passes away,
0: potom,
1: not died, passed away.
0: Potom, když nějaký světec sádu odejde, ne zemře, odejde.
1: We don't write sad news.
0: Nepíšeme, že je to smutná zpráva.
1: But also we don't write happy news.
0: Ale také nepíšeme, že je to šťastná novinka, šťastná zpráva.
1: But it is said.
0: Ale říká se,
1: that he or she became one with Brahman.
0: Že on nebo on se stal zajedno s Brahmanem.
1: That light merges into the light, Atma in the Atma.
0: Že světlo se spojilo se světlem Atma s Paramatma.
1: Brahmalina. Brahmalin means became one into the Brahman.
0: Brahmalin znamená, že se stal jedno v Brahman.
1: And you are sad for that one.
0: A vy jste kvůli takovému smutní?
1: Who became Brahman?
0: Kdo se stal Brahman?
1: This is one thing.
0: To je jedna věc.
1: Second, there are different rituals.
0: Za druhé jsou určité rituály.
1: In every religion,
0: v každém náboženství, v každé kultuře.
1: And it's correct according to them.
0: A podle nich je to v pořádku.
1: So in sannyas or in Indian sadhus or tradition.
0: A podle sannyasi, podle indických sadhů, podle jejich tradice.
1: We celebrate called Shodshi Bhandara.
0: My oslavujeme tento svátek.
1: Shodshi means 16.
0: A to znamená 16.
1: On 16th day.
0: Na 16. dne.
1: They give Bhandara.
0: Dají Bhandaru.
1: Or invitation.
0: Nebo pozvání.
1: For eating.
0: K jídlu.
1: And everyone gets shawl and something.
0: Každý dostane nějakou šálu a něco.
1: And that time we call Pushpanjali.
0: A pak tomu říkáme takto.
1: So we don't express our sorrow, sadness.
0: Nevyjadřujeme svůj smutek, svůj žal.
1: But we express our devotion.
0: Vyjadřujeme svoji oddanost.
1: Our thankfulness.
0: Naši vděčnost.
1: And that's called Pushpanjali. Pushpa means flowers.
0: Pushpa znamená květinu.
1: Pushpanjali means dedication.
0: Anjali znamená obětovat, zasvětit.
1: When you go to the graveyard,
0: když vyjdete na hřbitov,
1: you bring the flowers.
0: I vy přinášíte svou květiny.
1: That is your thankfulness.
0: To je vaše vděčnost.
1: And you are offering as your love or devotion the flowers.
0: A vy jí tam nabízíte, odevzdáváte jako svoji lásku nebo oddanost.
1: Why 16 days?
0: A proč 16. den?
1: This is very significant.
0: To je velice významné.
1: Because this is called 16 siddhis.
0: Protože tomu se říká 16 siddhi.
1: So those who achieve this 16 siddhis.
0: Ti, kdo dosáhli těchto 16 siddhi.
1: That is really became Brahman.
0: Ti se opravdu stali Brahman.
1: And 16 days is the day change of the moon.
0: A těch 16 dní je také doba, kdy se změní měsíc.
1: This is from the full moon till dark moon and again the new moon.
0: To je od úplňku k temnému měsíci a opět nový měsíc na růsta.
1: That's called 16 kala.
0: Tomu se říká 16 kala.
1: Kala means,
0: a to znamená
1: happening, changing.
0: To, co se stává, to, co se děje, to, co se mění.
1: So the moon is growing day by day.
0: A ten měsíc narůstá dnem, den
1: this
0: za dnem.
1: This is called the 16 kala in moon.
0: A tomu se říká těch 16 kala měsíce.
1: So the moon is very significant.
0: A tak měsíc má velký význam.
1: And that's what Bhagavan Krishna said.
0: A proto Bhagavan Krishna řekl,
1: I enter into the vegetation.
0: Já vstupuji do rostlinstva.
1: As a nectar,
0: jako nektar,
1: to the moonlight,
0: skrze měsíční světlo.
1: Sun gives the life,
0: slunce dává život.
1: Sun gives the strength,
0: slunce dává sílu.
1: But the sweetness,
0: ale onu sladkost,
1: in the herbs,
0: v bylinách,
1: in everything,
0: ve všem,
1: is coming through this moonlight,
0: přichází skrze měsíční světlo.
1: It is very gentle moonlight.
0: Je to velice
1: that is the sweetness coming.
0: Jemné měsíční světlo a skrze něj přichází sladkost.
1: 16 different colors.
0: A je to těch 16 různých kala.
1: So there are different kind of energy.
0: Jsou různé druhy energie.
1: And different kinds of development.
0: A různé druhy rozvoje.
1: And many expertise.
0: A mnoho odborníků.
1: They plant and something when the moon is new.
0: Tak sází nové rostliny, když je nový měsíc.
1: A growing moon.
0: když je rostoucí měsíc.
1: And that it is said many made experiment, I don't know.
0: Přibývající měsíc a řekli by mnozí to vyzkoušeli.
1: If you put your vegetables or flowers or crops on

0: Someone told that I think.
1: Tak někdo mi řekl.
0: It was when an Austrian farmer.
1: Jeden
0: a tree as a Christmas tree on the new moon.
1: Že on si uřízne vánoční stromeček právě na nový měsíc.
0: And that needle tree.
1: A tohle, ten jehličnatý strom.
0: Doesn't lose the needles.
1: Ne potom neopadávají ty jehličky.
0: And he saw in one documentary film.
1: A natočil to v jednom dokumentárním filmu.
0: Many many years Christmas trees he was preserving.
1: Jak každý rok vlastně takhle mu ten stromeční strom vydrží.
0: And he still needles was on it.
1: A pořád vlastně neopadal.
0: And those trees were cut it after the full moon day.
1: A ty stromky, které byly uřezány po úplňku.
0: Yeah, whole room is full of the needles of the Christmas tree.
1: Pak plný máte
0: the Christmas tree.
1: Plný pokoj těch spadaného jehličí.
0: So this is a science.
1: Tohle to je věda.
0: If you believe or not.
1: Ať už tomu věříte nebo ne.
0: That is everything in this nature.
1: Všechno v téhle přírodě.
0: Balanced by all elements and planets.
1: Všechno je to vyváženo, všechny prvky, všechny planety.
0: Similarly, for our health.
1: A podobně pro naše zdraví.
0: For our spiritual development.
1: Pro náš duchovní rozvoj.
0: We shall observe those days.
1: Bychom měli si všímat, měli bychom.
0: When to fast.
1: Následovat tyto dny, kdy se postít.
0: What kind of mantras or ceremonies you should do?
1: Jaké mantry, jaké obřady byste měli dělat?
0: It's a great pity.
1: Je velká škoda.
0: That is modern religions.
1: Že tato moderní náboženství.
0: They forgot all the beautiful cultural and spiritual rituals.
1: Že zapomněli na všechny ty krásné kulturní a duchovní rituály.
0: And that's why we are suffering.
1: A proto trpíme.
0: Human are nothing more than like vegetation.
1: Lidé nejsou nic víc než stejně na tom jako ta vegetace.
0: Our trees, forest is influenced exactly like our life.
1: Život stromů, lesů je ovlivňován úplně stejně jako je ovlivňován náš život.
0: The four seasons doesn't change only in vegetation.
1: Čtyři roční období se nemění jenom pro rostlinstvo.
0: But in our body too.
1: Ale i v našem těle.
0: Our blood is changing.
1: Naše krev se mění.
0: And that's why it is advised that end of one season and beginning of the new season, this is 1 week period advised or recommended to make sankprakshalan.
1: A proto se doporučuje, proto jaká rada, když končí jedno období a začíná další období v tom týdnu, si udělat sankprakshalanu.
0: Between you can do.
1: Mezi tím také můžete,
0: but not that benefit you will get.
1: Ale nezískáte z toho tolik účinku, užitku.
0: So, in the same way,
1: a stejným způsobem,
0: it is when someone passes away.
1: Když někdo odejde,
0: yes, doesn't matter how it is,
1: ano, je jedno, jak už to je,
0: but we are sad.
1: Ale my jsme smutní.
0: If Devapriji will be here,
1: kdyby tu Devapriji byl,
0: I think,
1: já si myslím,
0: I would somehow make him to come to Europe.
1: Tak já bych ho nějak přinutil přijet do Evropy.
0: Yeah. And if he don't like from aeroplane, he will just go out.
1: A kdyby se mu to v letadle nelíbilo, tak by jenom vystoupil.
0: Because he could go through any material.
1: Protože on mohl projít jakoukoliv hmotou.
0: And we say, what are you doing?
1: A já bych říkal, co to děláš?
0: I'm going. We don't have that siddhi.
1: My takovou siddhi nemáme.
0: But he had.
1: Ale on ji měl.
0: So Devapriji had a great, great light, blessings, spiritualities, siddhis, powers, whatever you call it.
1: Tak Devapriji měl byl veliké světlo, měl velikou sílu, moc, siddhi, jakkoliv tomu říkáte.
0: When he passed away.
1: A když odešel.
0: And same day he appeared on several places.
1: Tak toho dne se objevil na několika místech naraz.
0: And he had his samadhi there.
1: A tam měl samadhi.

0: few places around the Mount Abu.
1: Na několika místech kolem hory Abu.
0: Which is border of Rajasthan, Gujarat.
1: Která je na hranicích mezi Rajasthanem a Gujaratem.
0: Mount Abu is very spiritual.
1: Hora Abu je velice duchovní.
0: Exactly spiritual like Himalaya.
1: Stejně duchovní jako Himalaya.
0: Many siddhas are still living there, thousands of years old.
1: I teď tam žije mnoho siddhů, kteří jsou tisíce let staří.
0: Their material body is purified.
1: Jejich materiální tělo je pročištěné.
0: They are only living in current sarira.
1: Oni žijí jenom v tam sarira.
0: We can't see them.
1: My je nevidíme.
0: But if we are lucky,
1: ale pokud máme štěstí,
0: they can materialize for a while in front of us.
1: Mohou se před námi na okamžik zmaterializovat.
0: They know what I'm saying.
1: Oni vědí, co teď říkám.
0: And they know who is sitting and listening.
1: A oni vědí, kdo tu sedí a poslouchá.
0: Yes.
1: Ano.
0: We are in their shelter.
1: My jsme pod jejich ochranou.
0: You know, you used to say sometimes, Big Brother is watching.
1: Víte, někdy se říkává, že velký bratr se dívá.
0: So Big Master is watching.
1: No a tak ten velký mistr se dívá.
0: So Dev Puriji is with us here.
1: A tak Dev Puriji je tu s námi.
0: And you know, there's one letter I told you.
1: Víte, řekl jsem vám, byl jeden dopis.
0: Holy Guruji was sitting and doing his mala meditation in Jaipur ashram.
1: Holy Guruji seděl v Jaipurském ashramu a dělal tam svou meditaci, svoji málu.
0: And he suddenly came, Dev Puriji came to Mahaprabhu, Holy Guruji.
1: A najednou Dev Puriji přišel k Holy Gurujimu.
0: Holy Guruji stood up.
1: Holy Guruji se postavil.
0: And had no words to say.
1: A nenacházel slova, co by měl říci.
0: If he come, we will be paralyzed. Paralyzed.
1: Kdyby přišel, my bychom byli paralyzováni.
0: We don't know what to say.
1: My bychom nevěděli, co říct.
0: Like Krishna was hungry.
1: Tak podobně jako Krishna měl hlad.
0: And he went to the Vidur's house.
1: A šel k Vidurovi do domu.
0: Though the Kauravas, Duryodhanas,
1: i když Kurovci Duryodhana,
0: they prepared very delicious food.
1: Připravili velice lahodné jídlo.
0: Many, many different dishes.
1: Mnoho různých podů, různých jídel.
0: But Krishna didn't accept.
1: Ale Krishna to nepřijal.
0: Because Duryodhana, he made this selfishly.
1: Protože Duryodhana to udělal sobecky.
0: Somehow to make Krishna to be in their side.
1: Aby protože chtěl získat nějak Krishnu na svou stranu.
0: And Krishna said, I'm neither on your side nor Arjuna's side.
1: A Krishna řekl, já nejsem ani na tvé straně, ani na Arjunově straně.
0: I am on the side of the dharma.
1: Já jsem na straně dharmy.
0: The justice.
1: Spravedlnosti.
0: And left the house.
1: A odešel z toho domu.
0: And he went to the Duryodhana.
1: A on šel.
0: Small house.
1: K Vidurovi do jeho malého domku.
0: He said, was sitting there. Vidur came.
1: A on tam
0: seděl. Wife came.
1: Přišla tam jeho žena i Vidura.
0: And Krishna said.
1: A Krishna řekl.
0: To Vidura's wife.
1: K Vidurově manželce.
0: Because the sister-in-law.
1: A on říkal, že je to jeho.
0: So Krishna said to her, I'm hungry.
1: Teta, on říkal, já mám hlad.
0: So she ran and brought the banana.
1: Tak ona běžela a přinesla mu banán.
0: She said, I will cook, but till that you can eat some banana.
1: A říkal, já ti uvařím, ale zatím si můžeš dát tady ten banán.
0: Vidura is sitting.
1: A Vidura tam sedí.
0: And she sat near the Krishna.
1: A ona si sedla poblíž Krishny.
0: And she peels the banana.
1: A ona loupe ten banán.
0: And want to give banana to Krishna.
1: A chce ten banán dát Krishnovi.
0: But she was also completely paralyzed.
1: A ona byla taky úplně paralyzovaná, úplně
0: stuhla. She was eating banana and giving this banana skin to Krishna.
1: A tak ona jedla ten banán a Krishnovi dala tu slupku od banánu.
0: That's a love.
1: Taková je láska.
0: That's a pure innocent love.
1: Taková je čistá nevinná láska.
0: And Krishna was eating.
1: A Krishna to jedl.
0: And Vidura said, "What are you doing?"
1: A Vidura říkal, co to děláš?
0: And she said, "Oh God."
1: A ona říkala, oh, bože můj.
0: Then she changes banana.
1: No a tak to vyměnila.
0: Krishna said, no, no, sister.
1: Ale Krishna říká, ne, ne, sestro.
0: That taste which is in banana skin.
1: Ta chuť, která je v té slupce banánu.
0: Is not in that fruit.
1: Ta není v tom té dužině, v tom ovoci.
0: It is so sweet.
1: Je tak sladká.
0: So tasteful.
1: Tak plná chuti.
0: Because that is the real love.
1: Protože to je skutečná láska.
0: Real offer.
1: To je skutečná oběť.
0: So it is many times.
1: A tak mnohokrát.
0: So Dev Puriji appeared.
1: Dev Puriji se zjevil.
0: And Holy Guruji said.
1: A Holy Guruji řekl.
0: Lord.
1: Pane.
0: How great it is that you are here. I'm blessed.
1: Jak je to skvělé, že jsi tady, jsem požehnán.
0: And Dev Puriji said.
1: A Dev Puriji řekl.
0: To Holy Guruji.
1: Holy Guruji mu.
0: I am going to Mahesh.
1: Já jdu za Maheshem.
0: To Europe.
1: Do Evropy.
0: But on the way I saw you sitting here.
1: Ale cestou jsem tě viděl tady, jak sedíš.
0: So just to bless you.
1: A tak jenom abych ti požehnal.
0: And he left.
1: A odešel.
0: Because in that letter Holy Guru is writing, I have the letter, black and white.
1: A Holy Guruji to takto napsal v dopise, já ten dopis ještě mám, černé na bílém.
0: Blue and green. Green letter and blue.
1: Modré na zeleném, zelený dopis a modrý inkoust.
0: That I'm going to Mahesh to help him.
1: Já jdu za Maheshem, abych mu pomohl.
0: So I'm sure.
1: A tak já jsem si jistý.
0: That Dev Puriji is with us.
1: Je Dev Puriji je tady s námi.
0: I have done nothing.
1: Já jsem neudělal nic.
0: I'm not capable.
1: Já nejsem schopen.
0: All his success is not my.
1: Všechen ten úspěch není můj.
0: Is he?
1: Je to on.
0: Dev Puriji.
1: Dev Puriji. Mahaprabhuji.
0: That's called Guru Kripa.
1: Tomu se říká Guru Kripa.
0: That's called the blessing.
1: Tomu se říká požehnání.
0: That's called the divine energy of the Gurudev.
1: Tomu se říká božská energie Gurudeva.
0: So he's always with us.
1: On je vždycky s námi.
0: Doesn't matter where we are.
1: Ať jsme kde jsme.
0: We don't see.
1: My to nevidíme.
0: But he or they can see us.
1: On nebo oni nás mohou vidět.
0: But you have to be that one who can attract him.
1: Ale musíte být ten, který ho dokáže přivábit.
0: You have to be that flame.
1: Musíte být tím plamenem.
0: That many moths will come.
1: Ke kterému se slétá mnoho můr.
0: You are not going to invite them. Come, I'm light here.
1: Ne, nemůžete pozvat, tak řeknete tady jsem, tak přijď.
0: But in reality.
1: Ale ve skutečnosti.
0: That flame. Light goes to invite them.
1: Tento světlo plamene je zve.
0: But they don't know that this inviting.
1: A oni nevědí, že je to zve.
0: They see and they come.
1: Oni jenom to vidí a přijdou.
0: So God loves us more than we could imagine.
1: Bůh nás miluje víc, než si dovedeme představit.
0: But if you distance.
1: Ale pokud vy udržujete vzdálenost.
0: Then there's a darkness.
1: Pokud vy odstoupíte, potom je tu temnota.
0: So. If it is the nectar, but nectar means amrita. Amrita means immortality.
1: Nektar znamená amrita. Amrita znamená nesmrtelnost.
0: And those great saints are immortal.
1: A tito velcí světci jsou nesmrtelní.
0: So they never die.
1: Nikdy nezemřou.
0: They never went away.
1: Nikdy neodešli.
0: They are here and there.
1: Jsou tady i tam.
0: They are everywhere.
1: Jsou všude.
0: Where you remember?
1: Když si na ně vzpomenete,
0: they are with us.
1: Tak jsou s námi.
0: That is called the blessings.
1: A tomu se říká požehnání.
0: That's called divine energy.
1: Tomu se říká božská energie.
0: So in this way.
1: A tímto způsobem.
0: We don't say out of sadness.
1: Neříká, nemluvíme ze smutku.
0: But still we are in the physical body.
1: Ale pořád my jsme ve fyzickém těle.
0: Doesn't matter how much you will do.
1: Ať děláme, co děláme.
0: How much you think I am Brahmagyani.
1: Ať si myslíte, kolik si myslíte, jaký jsem Brahmagyani.
0: I am detached, I am not sad.
1: Já jsem odpoutaný, já nejsem smutný.
0: But if something happens.
1: Ale když se něco stane.
0: Still this physical heart.
1: Pořád toto fyzické srdce.
0: Has the love.
1: Má lásku,
0: attachment.
1: Připoutanost.
0: So definitely we are sad in some way.
1: Takže my jsme svým způsobem určitě smutní.
0: But not in that way.
1: Ale ne tak.
0: that always may people think. So when Mahaprabhuji passes away,
1: tak když Mahaprabhuji odešel,
0: and Devapuriji passed away,
1: a Devapuriji odešel,
0: and Mahaprabhuji was sitting in ashram,
1: Mahaprabhuji seděl v ashramu,
0: and Mahaprabhuji called the Holy Guruji.
1: Mahaprabhuji zavolal Holy Gurujiho,
0: and said, "Now Devapuriji is going to Shivloka."
1: A říká, teď Devapuriji jde do Shivloky.
0: And Mahaprabhuji said, "Madhav, write down."
1: A Mahaprabhuji řekl, "Madhav, zapiš to."
0: One bhajan.
1: Zapiš jeden bhajan.
0: And that bhajan is in Marwari language.
1: A ten bhajan je v marwarštině.
0: Said.

0: Oh my Gurudev.
1: Oh můj Gurudevo.
0: Why you separated?
1: Proč jsi odešel?
0: Why you went away? Proč jsi disappear?
1: Proč jsi zmizel?
0: In this time.
1: Této chvíli.
0: Jagadarya athang jalbharya. This worldly ocean.
1: Tento
0: is endless, endless and deep and deep ocean.
1: Tento chvíli tento světský oceán je nekonečný a hluboký.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: My boat is in the middle of the ocean.
1: Moje loďka je uprostřed toho oceánu.
0: How will I cross without you?
1: Jak ho překročím bez tebe?
0: So this samsara is a ocean.
1: Tato samsara je oceán.
0: And our body is the boat.
1: A naše tělo je člun.
0: And still we are alive.
1: A my jsme pořád naživu.
0: How we will continue our life without thee, O my Lord?
1: Jak budem pokračovat ve svém životě bez tebe, O můj Pane?
0: And therefore,
1: a proto,
0: after that, Mahaprabhuji said,
1: potom Mahaprabhuji řekl,
0: take me with,
1: vezmi mě sebou,
0: let me come with you,
1: dovol mi jít s tebou.
0: Beautiful bhajan,
1: krásný bhajan.

0: श्रीदीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की गंगा मैया की
1: जय
0: यमुना मैया की
1: जय
0: नर्मदा मैया की
1: जय
0: सत्य सनातन धर्म
1: जय
0: गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी दीज आर द होली रिवर्स एंड दे ऑल फ्लोस इन द होली लैंड इंडिया
2: a oni všechny plují plynou ve svaté zemi Indii.
0: Our adoration to our Sadguru Dev.
2: Takže naše úcta našemu Sadguru Devovi.
0: Our Siddhapeetha Parampara.
2: Naší Siddhapeetha Parampara.
0: We are all under the shelter of this Gadi, the seat of the Siddhapeetha Parampara.
2: My jsme všichni pod ochranou tohoto Gadi, tohoto trůnu naší Siddhapeetha Parampara.
0: And we are sitting in this boat of the satsang.
2: A sedíme na onom člunu, na oné lodi satsangu.
0: Definitely we will go to that loka.
2: A určitě půjdeme do té lóky.
0: So, read the Lila Amrit.
2: Proto čtěte Lila Amrit.
0: And you will know what is Mahaprabhuji.
2: A budete vědět, kdo je to Mahaprabhuji.
0: What is Devpuriji.
2: Co je Devpuriji.
0: And what is Guruji.
2: A co je Guruji.
0: All his thoughts.
2: Všechny jeho myšlenky.
0: Where the wisdom from Brahmaloka.
2: Bylo moudrostí Brahmaloka.
0: All his bhajans beautiful.
2: Všechny jeho překrásné bhajany.
0: But still there was a longing.
2: Ale přesto tam pořád byla touha.
0: As soon as we have body, as long as we have the body.
2: Dokud máme tělo,
0: we will have longing.
2: Budeme mít touhu.
0: Because that love is without borders.
2: Protože ta láska je bez hranic.
0: We can't fulfill.
2: A my nemůžeme naplnit.
0: But still we have hope.
2: Ale pořád máme naději.
0: So Guruji said,
2: a proto Guruji řekl,

0: नारायण भगवान की। So rest for tomorrow.
1: Tak zbytek bude zítra.
0: Bless you all.
1: Všem vám žehnám.
0: And tomorrow our webcast will be again 11 o'clock.
1: A zítra náš přenos na internetu bude opět v 11 hodin.
0: You have vihar. Achar, vichar, vihar, ahar. Tomorrow you have vihar.
1: A zítra máte vihar.
0: Beautiful.
1: Krásný.
0: It's something beautiful.
1: Něco krásného.
0: I will give you tomorrow.
1: Zítra vám dám.
0: Today I can't give you.
1: Dnes vám to dát nemohu.
0: Yes, you will say, oh, so beautiful.
1: A budete říkat, aha, tak krásné.
0: Vihar.
1: Vihar.
0: I will tell you tomorrow.
1: To vám řeknu zítra.
0: Give you tomorrow.
1: Zítra vám to dám.
0: What?
1: A co?
0: Vihar. Achar, vichar, ahar and vihar. These are four.
1: Toto jsou čtyři. Tyto čtyři.
0: And all these four I give you tomorrow presents.
1: A všichni ty čtyři vám zítra dám.
0: Today prasad halva was enough.
1: Dnes už stačil ten halva prasad.
0: Oh.

0: Good evening.
1: Dobrý večer.
0: Dear sisters, brothers.
1: Drazí sestry a bratři.
0: All yoga practitioners and also new one who is learning, listening about yoga.
1: Vy všichni, kdo praktikujete jogu, i vy, kdo jste tady poprvé, něco slyšíte o józe?
0: Yoga is a science of the humans.
1: Yoga je lidská věda.
0: Humans is the end of the life.
1: Lidé jsou na vrcholku života.
0: There are many different kind of creatures.
1: Je mnoho různých druhů stvoření.
0: Chaurasi lakh. There are many, many.
1: Říká se tomu chaurasi lakh, tomu množství v koloběhu.
0: In the water.
1: Jsou bytosti ve vodě.
0: Many, many different kinds of creatures.
1: Nejrůznější stvoření.
0: Water itself is also life, also.
1: A voda sama o sobě je také živá.
0: Earth.
1: Je země.
0: And on the earth, in the earth.
1: A pod zemí, v zemi.
0: Above the earth.
1: Nad zemí.
0: Unbelievable. How many creatures, life?
1: Je neuvěřitelné, kolik je množství živých bytostí.
0: Then those animals on the earth.
1: Pak jsou různá zvířata na zemi.
0: They live. They only knows what they are eating and living.
1: Žijí svůj život a důležité je pro ně, aby se najedli.
0: But they are walking further and further coming, and what we call the humans.
1: Ale pak ten vývoj postupuje dál, až na tom vrcholu je ten, komu říkáme člověk.
0: Humans is that who understood what God is.
1: Člověk je ten, kdo porozuměl tomu, co je to Bůh.
0: Then they understood what is the human's life.
1: Lidé pochopili, co to znamená lidský život.
0: How will they go to become one with the universe?
1: Jak to udělat, aby se sjednotili s vesmírem?
0: Then they will not anymore have other life.
1: A pak už se nebudou vracet znovu do toho koloběhu života.
0: But if we human will not learn and see what God tells us.
1: Jenomže když my lidé nepochopíme, neuvidíme to, co nám Bůh říká.
0: Then again the humans, they will go again back.
1: Tak to lidstvo zase upadne.
0: It is cycling.
1: Je to takový koloběh.
0: The human knows

0: that many have been suffering.
1: A mnoho lidí trpělo, trpí.
0: Animals suffering.
1: Zvířata trpí.
0: Human suffering.
1: Lidé trpí.
0: God has given.
1: Bůh nám dal.
0: To the humans. I give you everything.
1: Bůh nám dal všechno, řekl člověku, dávám ti vše.
0: Everything.
1: Všechno.
0: And that you should understand and see that yes, I'm the human and what I can do or not do.
1: A na tobě je, abys porozuměl tomu, co to je, když řekneš, jsem člověk. Co jako člověk mám dělat a nemám dělat.
0: So that is always. Otherwise, again, we will go backside.
1: Jinak nás to zase obrátí dolů.
0: So, do not kill other creatures.
1: Takže nezabíjej ostatní stvoření.
0: Animals they can kill because they don't know.
1: Zvířata zabíjet můžou, protože nemají to poznání.
0: But if as humans they are killing other creatures.
1: Ale pokud lidé zabíjí jiné tvory?
0: Okay, you will think you like eating and killing and you think I will be strong and like that.
1: Možná si myslíte, že vás to zabíjení třeba posiluje, nebo to, že budete jíst maso, že budete silnější.
0: But then again we will go in the cycle.
1: Ale pak se ten koloběh zase zvrátí a pojedeme tím tou spodní částí.
0: So from that what we call there's a God.
1: A tak proto říkáme, že je Bůh.
0: Some don't understand.
1: Někdo to nechápe.
0: God as in the body's form.
1: Představuje si Boha třeba v nějaké podobě.
0: We believe only the God is there.
1: Nebo naopak věříme, že Bůh je bez podoby.
0: But we didn't see, we can't see.
1: Neviděli jsme ho, Bůh nejde vidět.
0: And if only one God.
1: A když je jenom jeden Bůh?
0: Well, God is one.
1: Protože Bůh je jeden.
0: We are all one.
1: Ale my všichni jsme jedno.
0: Like for example the ocean, very big ocean.
1: Například jako veliký oceán.
0: How much water is there?
1: Kolik je v něm vody?
0: And the heat goes up.
1: A pára stoupá vzhůru.
0: And this pára is in the clouds group.
1: A stávají se z ní mraky.
0: And there are very fine drops.
1: A v těch mracích jsou úplně jemné kapičky.
0: But this very fine drop.
1: Ale i ta droboučká kapička.
0: Which we call the fog.
1: Která vlastně vypadá jako mlha.
0: But that is also water.
1: Tak to je také voda.
0: That is a life, very fine drop.
1: A to je život. Ta droboučká kapička je život.
0: And the same is like an ocean.
1: A je prakticky stejná jako ten oceán.
0: For example,
1: například,
0: there's a big fire camp.
1: Někde je veliký požár.
0: Burning so many things.
1: Spoustu toho hoří.
0: And there's only matches stick.
1: A máte jenom zápalku, kterou škrtnete.
0: Also fire.
1: A to je taky oheň.
0: And even the fire cannot live without water.
1: A dokonce ani ten oheň nemůže žít bez vody.
0: Otherwise gone.
1: Jinak by uhasl.
0: In that way yogis understood.
1: A tak to tomu porozuměli jogíni.
0: So there are different kind of science.
1: Jsou různé druhy nebo typy vědy.
0: And now in this some years, many years,
1: A před mnoha lety.
0: And we became very great about knowledge.
1: Jsme se jako lidstvo posunuli v tom poznávání.
0: We know everything what it is and what is not good.
1: Už všemu rozumíme, víme co a jak, co je dobré.
0: And our science is going again further and further.
1: A ve smyslu té vědy se opravdu posunujeme dál a dál.
0: But there is a different.
1: Ale je v tom rozdíl.
0: A yogi.
1: Jogín.
0: And the science.
1: A věda, vědec.
0: Now, they whatever you are learning, and the scientist was talking to very much.
1: Cokoliv se naučíte, cokoliv se týká té odborné vědy, tak jako jsme o ní dneska slyšeli hodně.
0: We can do.
1: Tak to všechno můžeme.
0: We will learn lot.
1: Naučíme se toho spoustu.
0: But we will not go to the God.
1: Nebo získáme spoustu vědomostí, ale neposune nás to k Bohu.
0: As far as now, sciences.
1: Co se týče současné vědy.
0: All lectures.
1: Všechny přednášky.
0: Unite all in the learning people.
1: Všichni ti vzdělanci, učenci.
0: Day by day, as much as they learn more.
1: Tak čím víc toho budou vědět,
0: they go back from the God.
1: Tak to ty jejich vědomosti je vlastně budou oddalovat od Boha.
0: Then our brain, there are two things.
1: V našem mozku jsou dvě věci.
0: This in our brain, both hemisphere.
1: Máme v mozku dvě hemisféry.
0: And our science. Humans.
1: A naše lidská věda
0: is also in our brain coming.
1: Je tak, také jsou to ty vědomosti, které máme v tom mozku.
0: But it will not go towards that what we call the God.
1: Ale to si sebou k Bohu nevezmeme.
0: We will become angry.
1: A když se třeba rozčílíme,
0: I will say it me did, it's my.
1: A budeme říkat, to jsem udělal já, to jsem já dokázal, to je moje.
0: And some said, yes, I'm good.
1: A někdo jiný řekne, tak já jsem v pohodě.
0: But still not me.
1: Ale pořád to není ono.
0: When you died,
1: když zemřete,
0: it's gone.
1: Tak je to všechno pryč.
0: Then we have his photos or the books on the wall.
1: Pak můžeme mít někde v knihovně knihy toho dotyčného.
0: We may can get from this person knowledge further.
1: A tímto způsobem v těch knihách může předávat své poznatky dál.
0: Other side, it is that we call yogi.
1: Ale na té druhé straně máme jogíny.
0: Yoga practice, what we are doing.
1: To jogové cvičení, kterému se věnujeme.
0: It should not. I don't want to become myself that I am a man. I did.
1: A já tady teď nechci říkat, že jsem to všechno jako dokázal já.
0: No.
1: Tak ne.
0: But I can tell you the 52 years in your country here, for example.
1: Ale můžu vám říct, že 52 let tady například ve vaší zemi.
0: In whole Europeans.
1: A v celé Evropě.
0: People did not know what is yoga.
1: Lidé nevěděli, co je yoga.
0: What is Swami, yogis.
1: A co je jogín, co je Swami.
0: People said, oh, you are a, what they call Buddha.
1: A když mě potkali na ulici, tak říkali, a vy jste nějaký buddhista.
0: Are you Buddhist?
1: Jste buddhista?
0: I said yes.
1: A já jsem říkal ano.
0: Because Buddha is also Hindus.
1: Protože Buddha byl vlastně taky hinduista.
0: Buddha name was the other name.
1: Buddha se nemenoval od začátku Buddha.
0: But Buddha means knowledge.
1: Buddha znamená poznání.
0: Buddha means this science.
1: Buddha je
0: science of the brain.
1: Určitá věda, poznání, vědecké poznání, osvícení.
0: He was not his other name.
1: A on měl původně ale jiné jméno.
0: So, okay, it is the same.
1: Takže dobře, je to totéž.
0: But people did not understood what is a yogi.
1: Jenomže lidé nechápali, co je to yogi.
0: And what is a yoga.
1: A co je to yoga.
0: When I was in Vienna,
1: když jsem byl ve Vídni,
0: and then people's, they all said, you don't eat meat.
1: Tak se lidé divili, vy nejíte maso?
0: You don't eat anything.
1: To asi nejíte vůbec nic.
0: I said no.
1: A já jsem říkal ne.
0: I want to eat only vegetables.
1: Rád bych jedl zeleninu.
0: Bread.
1: Chléb.
0: They said why? You can't eat, it's like only cows.
1: Jako proč, teď je to jenom kráva?
0: In Vienna.
1: Ve Vídni.
0: Is the truth.
1: Je to pravda.
0: Oh, they said, what is a yogi?
1: Se ptali, co to je ten jogín?
0: And my science of yoga.
1: A ta moje věda jogy.
0: What you can see now.
1: To, co můžete vidět teď.
0: That in whole, everywhere is the yoga.
1: Že yoga je rozšířená všude.
0: And this has become for the people the health, good health.
1: A ta yoga je pro lidi prostředek k dobrému zdraví.
0: And through this our path, the eating, what they have said now, in this corona, yoga in daily life, yogis, may be one, two or few people died, otherwise no one.
1: A s tím také souvisí ten způsob stravování. A jak jsme slyšeli tady od řečníků, tak ti, kdo se stravují vegetariánsky, tak v té covidové době neonemocněli tak vážně.
0: And now you see that more our all yoga and the life, not only in Europe, in Australia, America, in many, many countries.
1: A teď vidíte, že yoga v denním životě se cvičí nejenom tady v evropských zemích, ale v Austrálii, v Americe, v mnoha zemích na světě.
0: In that, in yoga, there are different yoga.
1: A jsou různé typy jógy.
0: They think only body movements and little bit breath.
1: Někdo si jogu má zařazenou tak, že to jsou jenom fyzické pohyby a trochu práce s dechem.
0: Only concentration, meditation, but they go away, they are going away.
1: A nebo se věnují nějakým koncentracím, meditacím, ale ve skutečnosti je to odvádí od sebe.
0: But that kind of yoga, if you want to know the yoga,
1: ale pokud chcete skutečně vědět, co
0: then
1: to je
0: we
1: yoga,
0: have to practice with pranayama.
1: Tak je potřeba věnovat se cvičení pranayamy.
0: Physical body and pranayam.
1: Pracovat s fyzickým tělem, s dechem, pranayamou.
0: After that goes many techniques you know about. For example, I have my book, The Hidden Power in Humans.
1: Ale potom na to navazuje mnoho dalších technik a lec, které z nich znáte z mé knihy Skryté síly v člověku o
0: čakrách.
1: A v tom je mnoho informací.
0: Very much.
1: Pravdu spousta.
0: Very perfect.
1: Je to výborná kniha.
0: So there is a, like a chakras.
1: Věnuje se čakrám.
0: Now it, this chakras what we have is not only this somebody we made it like this.
1: A ta čakra to není jenom taková jako nahodilá ilustrace, to je takový obrázek k čakře.
0: Each and every petals of this on this čakra.
1: Ale každý ten okvětní plátek na tom obrázku čakry.
0: And each petal of that have something inside.
1: Má v sobě něco.
0: And what you call there how many mantra?
1: A kolik je tam manter?
0: Petals.
1: Kolik je tam těch okvětních plátků s
0: mantrami? Each petals has one nam aksara, name.
1: A na každém tom okvětním plátku je určité speciální písmeno.
0: Each and every light, the letter.
1: Je tam, jsou tam vepsaná určitá písmena.
0: And each letter has immense of power in the different parts of the body.
1: A každé to písmeno má

0: it comes the ego.
1: A pak vyskočí ego.
0: And ego brings us again down.
1: A
0: you are not ego.
1: A pokud nemáte ego.
0: And you have more love.
1: A máte víc lásky.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: Careful.
1: Že jste opatrní, pečlivý.
0: Always see other persons to give love for them.
1: Že dáváte svoji lásku druhým.
0: In there are two our in the heart in our two hemisphere.
1: Jak mluvil jsem o tom, že máme v mozku dvě hemisféry.
0: It will come. It is about 95%.
1: A z 95%
0: is a ego.
1: Je v tom ego.
0: And when the ego, it comes more down in next life.
1: A to ego způsobí to, že ten náš příští život bude nižší.
0: And so others have in the brain love, peace, harmony, and first give others, and then we keep it.
1: Ale ti, kdo mají v tom mozku svém spíš lásku a potřebu se rozdělit s ostatními, než brát, tak to jim zůstane, to si zachovají.
0: Don't say only my children.
1: A neříkejte, já dávám, ale jenom mým dětem.
0: Of course our children good and everything.
1: Samozřejmě, že přejeme to nejlepší našim dětem.
0: But the yogi doesn't matter orange dress or the black dress or the yellow dress or the green dress, anything doesn't matter.
1: A jogín, a to neznamená jenom ten, kdo má oranžové oblečení, může být oblečený v černé, v zelené, ve žluté, to je jedno.
0: We should help.
1: Ale známkou jogína je, že pomáhá.
0: There are 20 people, they're beating one person.
1: Když 20 lidí se zběhne a tlučou jednoho člověka.
0: Because he was some thief.
1: Protože třeba něco ukradl.
0: Or something.
1: Nebo něco.
0: One man came.
1: A přišel jeden člověk.
0: And he told other people, please stop.
1: A řekl těm druhým, přestaňte, prosím.
0: And he said to others, please come. And he took in my hand.
1: A toho, co byl byt, vezme pod svoji ochranu.
0: So, someone did mistake.
1: Tak někdo udělal chybu.
0: And we are beating something or doing something.
1: A my mu to oplácíme, chceme ho potrestat.
0: If someone will beat you,
1: a kdyby někdo byl vás,
0: what you think like that?
1: Tak co byste si mysleli?
0: Therefore, a yogi should never and never give negative talk or things to anyone.
1: Proto by jogin nikdy neměl negativně mluvit ani negativně smýšlet o nikom druhém.
0: So we are many and we should open our heart.
1: Je nás mnoho a měli bychom otevřít své srdce.
0: Otherwise the ego.
1: Protože jinak to ego.
0: And there was two brothers.
1: A byli dva bratři.
0: And two brothers so together, very much.
1: Byli úplně nerozluční.
0: Both brothers was eating when they come together.
1: A jedli jenom, když se potkali, jedli společně.
0: Anything they do, both brothers are giving half-half.
1: A o všechno se rovným dílem podělili.
0: One day,
1: jednoho dne,
0: the youngest brother was sitting on his house on the border in up.
1: Ten mladší bratr veranda, seděl na verandě nahoře nebo na balkoně toho svého domu.
0: An elderly brother he went to bring some fruits.
1: A starší bratr šel pro nějaké ovoce.
0: And there was he brought two mangoes.
1: A přinesl dvě manga.
0: And they had both brothers they have one son.
1: A oba ty bratři měli každý po jednom synovi.
0: Now, one mango was little bigger.
1: A teď jedno to mango bylo o něco větší.
0: And other was little.
1: A to druhé bylo o maličko menší.

0: That elderly brother, he was like a father.
1: Ten starší bratr byl takový otcovský typ.
0: And everything good.
1: Já byl samá dobrota.
0: So he was coming and two mangoes was in his hands.
1: Takže přichází a v rukách má, v každé má jedno mango.
0: When he saw the children both, they said, uncle, uncle, or he said, father, father, mango, please give me mango, mango.
1: A jak přicházel, tak ty oba synové malí běželi a jeden říkal, strýčku, strýčku, dej mi mango, ten druhý říkal, tatínku, tatínku, dej mi mango.
0: And elderly, the youngest brother, on the bridge, on the...
1: Veranda.
0: On this.
1: A ten mladší bratr se na to ze zhora díval.
0: And his father, father, uncle, please give him mango, give him mango.
1: A ty děti obě volají, strýčku, strýčku, prosím, dej nám mango, tatínku, tatínku, prosím, dej nám mango.
0: Elderly brother,
1: starší
0: bratr. In his hand one mango was little bigger and this was really small.
1: A starší bratr jde a v jedné ruce má o něco menší a v druhé o něco větší mango.
0: Father, father, give him my mangoes.
1: Tati, tati, dej mi to mango.
0: So children, one side was his son and other side was other son.
1: Na druhé straně byl, na jedné straně byl jeho syn a na druhé straně syn jeho bratra.
0: So left side was elderly, right side was the grandfather. Young brothers.
1: Čili to levé bylo pro toho staršího a pravé pro mladšího.
0: So he said, uncle, uncle, please, give me mango.
1: Takže ten jeden říkal, strýčku, strýčku, prosím, dej mi mango.
0: Children came.
1: Děti přišly.
0: And what he said?
1: A co on jim na to řekl?
0: Take it, please.
1: Vemte si, prosím.
0: Because bigger mango was in this side, so he gave that side to his son.
1: Protože to větší mango bylo v té levé ruce.
0: And he had called.
1: A tak ty ruce
0: like this.
1: Přehodil, aby se to o něco větší mango dostalo tomu jeho synovi.
0: You know what it means? Do you understand?
1: Rozumíte tomu?
0: Other one was looking.
1: A ten mladší bratr to všechno viděl.
0: My brother?
1: Tak můj bratr.
0: And both children, I feel him like his son.
1: Já přece obě ty děti mám jako své vlastní syny.
0: And whole life my grandfather, my elder father, always for everything.
1: A vždycky jsme se přece o všechno spravedlivě dělili s tím starším bratrem.
0: But today for the mango for his son.
1: Ale dneska vidím, jak nadržuje tomu svému synovi s tím mangem.
0: And to others.
1: A mému synovi nechá to menší.
0: Youngest brother said morning.
1: A ráno řekl ten mladší bratr.
0: Grand brother.
1: Velký bratře.
0: I think we should separate now.
1: Myslím, že bychom se teď měli rozejít.
0: Why?
1: Proč?
0: We are brothers.
1: Jsme bratři.
0: He said no.
1: Řekl nejsme.
0: In your brain is something wrong.
1: V mozku máš něco špatně.
0: Little mango is little bit bigger. That's all.
1: To jedno mango je o něco větší a to je celé.
0: And you take the bigger one or not bigger than, yeah, big one, to his son.
1: A já jsem viděl, jak si to větší mango dával svému synovi.
0: And little one you gave it to my son.
1: A to menší si dal mému synovi.
0: Father, brother, may you will open many things like this.
1: Tím, bratře, o spoustu věcí přicházíme.
0: So, like this,
1: takže takto.
0: My brothers, you are all my sister and you are my brothers and there are little children also.
1: Vy všichni jste jako mý bratři a sestry a jsou tady i malé děti.
0: I will what I'm talking and giving you.
1: A to o čem mluvím a to co vám předávám.
0: Very equally.
1: Tak to je pro všechny stejné.
0: And I give you first

0: you and then I should take.
1: A napřed to dávám vám a pak si beru teprve já.
0: Něco. I will go and help to bring something.
1: Já půjdu a s něčím pomůžu.
0: Then it means that we will go one step to other step to stairways to the God.
1: A tak společně můžeme krok za krokem vystoupat až k Bohu.
0: So there are two stairs.
1: Jsou dvě schodiště.
0: One stair is going down.
1: Jedno schodiště vede dolů.
0: And one is going up.
1: A druhé schodiště vede nahoru.
0: So when we respect and we take care of the animals and everyone.
1: A tak když se navzájem respektujeme a pečujeme o zvířata, o sebe navzájem.
0: If you believe or not.
1: Ať tomu věříte nebo ne.
0: It is really right.
1: Tak je to tak správné.
0: Then God will let go.
1: Pak vás Bůh nechá stoupat.
0: We don't know God where it is.
1: A nevíme, kde ten Bůh je.
0: We don't know the door.
1: Nevíme, kde je ta nebeská brána.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: All creatures, very tiny mosquitoes.
1: Že všechna stvoření i malý komár.
0: And alphabet, or no, very big animal.
1: Elephant. A největší slon.
0: Or very humans.
1: A nebo člověk.
0: All have the life.
1: Ve všech je život.
0: Very tiny water drop.
1: Malá kapička vody.
0: And the river also.
1: A řeka.
0: They all will come to the ocean.
1: I ta malá kapička, i ta velká řeka se spojí s
0: oceánem. So when we will go, doesn't matter the Croatians or the Slovenians, or Germans or America or Australia, doesn't matter.
1: A tak je jedno, jestli někdo z nás je Slovinec a druhý Chorvat, nebo Rakušan, nebo Američan, Australan, je to jedno.
0: When we die,
1: když zemřeme,
0: the soul, jiva,
1: tak ta duše, jiva,
0: they all will go in one door.
1: Všechny ty duše budou směřovat k jedné bráně.
0: And which will go other side and will go other side, that is what we have, we did now.
1: A to, která ta duše projde tou branou a která neprojde, to se rozhoduje tady teď.
0: So, don't kill them.
1: Takže nezabíjejte je.
0: No, don't kill.
1: Nezabíjejte.
0: Protect them.
1: Ochraňujte je.
0: Love them.
1: Milujte je.
0: Protect them.
1: Chraňte je.
0: Don't cow them.
1: Nezabíjejte je.
0: Then don't kill them. Then is yoga.
1: Pak to je yoga.
0: And now yoga, suddenly people came.
1: A teď spousta lidí najednou přišla k józe.
0: And they are telling so numbers. They said, we don't talk about meat and don't talk about alcohol.
1: A říkají si, děláme jogu, ale o mase mluvit nebudem, o alkoholu taky ne.
0: No, no. Alcohol is alcohol.
1: Alkohol je alkohol.
0: Alcohol is a very great, very good.
1: Alkohol je velice dobrý,
0: but it's a medicine.
1: Ale jenom v podobě léku.
0: I'm so sorry to say.
1: Je mi to líto, že to
0: many,
1: musím říct.
0: Many people they are suffering because alcohol.
1: Ale mnoho lidí skutečně trpí kvůli alkoholu.
0: So let us doesn't matter who are, which religion, no religion, which countries, no countries, from where you are, but God have only one.
1: Tak je jedno, jakého jste náboženství, vyznání, nebo jestli jste bez vyznání, jaké jste národnosti, Bůh je pro všechny jeden.
0: And God is on one, and he is in within each and every living, there's a God inside.
1: A tento jediný Bůh je zároveň v nás všech, v každém živém stvoření.
0: Then we understand for humans that in the brain, if we are making negative and positive and good person and not good person, what have you done? It cannot be a religious or no religious.
1: Tak když to takto pochopíme, tak v tom mozku nebudeme vyčleňovat lidi na ty, kteří jsou dobří a na ty, kteří jsou špatní, na ty, kteří věří a na ty, kteří nevěří.
0: In the church,
1: kostele,
0: in the temples,
1: v chráme,
0: in the mosque,
1: v
0: v mešitách, and many others.
1: A v

0: mnoha dalších místech.
1: There is everywhere a God in that side.
0: Všude tam je Bůh.
1: But he know what we are doing.
0: Ale Bůh ví, co děláme.
1: Then is the yoga.
0: Pak je to yoga.
1: Then your children, your families, your fathers, all will be take you to the Parabrahm, Pramatma, God.
0: Pak se k Bohu dostanete s celou svojí širokou rodinou, s dětmi, s předky.
1: And so you know, in this yoga in daily life, I was here in 1973. Yeah.
0: A tady ve vaší zemi jsem poprvé přišel s jogou v roce 1973.
1: In Czechoslovakia there was a yoga more.
0: V Československu tady bylo
1: yoga. But Austria and Germany there was complete.
0: A v Rakousku, v Německu tam té jogy bylo málo.
1: But now there is very much, here is very much.
0: Ale teď se yoga cvičí v Rakousku, v Německu hodně, tady taky hodně.
1: So science is a good.
0: Takže věda je dobrá.
1: All what we got, our oxygens and everything was very good, what they said.
0: To, co jsme se dozvěděli o příjmu kyslíku a o tom,
1: it was very good for our body.
0: To bylo velice prospěšné pro naše tělo.
1: For our brain.
0: Pro náš mozek.
1: Everything.
0: To všechno.
1: But we have to come, please, all animals.
0: Ale je potřeba přijít k tomu, že prosím všechna zvířata.
1: And now you know, nearly 2 years.
0: Víte, že teď už skoro 2 roky.
1: And many things that corona came.
0: Je to, co přišel COVID-19.
1: And why only coronas?
0: A proč jenom to?
1: Why not animals?
0: Proč tou chorobou trpí lidé a ne zvířata?
1: And it's the third time.
0: A už je to po třetí.
1: Because God, animals went to the God.
0: Protože
1: if you believe or not,
0: zvířata
1: I say.
0: Šli za Bohem, nemusíte tomu věřit, já to jenom tak říkám.
1: Animals say, God, please, what can we do? Do something.
0: A říkali, Bože, prosím, nějak nám pomoz. Co můžeme udělat?
1: God said.
0: A Bůh řekl.
1: I will not do.
0: Já to neudělám.
1: But you know that.
0: Ale
1: they will do from themselves.
0: Že oni sami si to způsobí.
1: How many injections?
0: Kolik různých
1: injekcí? How many suffering?
0: Kolik utrpení?
1: What is the corona happens?
0: Co se všechno děje kolem?
1: And still we cannot.
0: Kolem toho covidu a ještě z toho nemáme pod kontrolou.
1: And yoga in daily life.
0: A yoga v denním životě.
1: Barikhatu pranam.
0: A sestava barikhatu pranam.
1: And brahmari pranayam.
0: A brahmari pranayama.
1: This one brahmari pranayama I tell you for all of you.
0: Tato jedna technika brahmari pranayama, o tu se s vámi podělím se všemi.
1: You will have after 1 month. Tell me what, how happy you became and how healthy and many things.
0: A když jeden měsíc budete cvičit, tak mi pak přijďte říct, jak jste ozdravěli, v čem vám pomohla.
1: And it is like you are sitting. Remain there.
0: A zůstaňte sedět tak, jak jste.
1: Little straight like this.
0: Jenom se napřimte trošku, yeah. Sedněte si zpříma.
1: And we have index fingers.
0: A máme ukazováčky.
1: And these two index we will put in
0: our ears. A těmi ukazováčky si zacpeme uši.
1: But.
0: Ale.
1: Not like this.
0: Ne takto.
1: Not like this.
0: Ani lokty svěšené dolů.
1: Not like this.
0: Ani směrem nahoru.
1: Just like this.
0: Ale do stran.
1: And it should go the fingers.
0: Needle.
1: The man, humans have long this.
0: A když mají dámy dlouhé nechty.
1: And women's not.
0: Aha, muži mají dlouhé nechty, ženy ne.
1: So please put this in your, don't go very too far, but when you so far goes, so that you will not hear from outside anything.
0: Čili pozor přitom na nechty, ať si neublížíte. Ucpeme si uši jemně, ale zároveň tak, abyste neslyšeli okolí.
1: And 5 times.
0: A 5krát.
1: First I will do.
0: Já to napřed udělám.

0: Then I will take hand out.
1: Potom si odendám ruce.
0: Then I said, did you understood?
1: Pak se vás zeptám, jestli jste to pochopili.
0: Yes. Then we do five.
1: A když
0: times.
1: Ano, tak to společně zacvičíme.
0: Only me now. You just listen.
1: Teď vy jenom poslouchejte a já budu cvičit.

0: Like this,
1: takže takto
0: vibration will in both hemisphere.
1: A ta vibrace bude působit na obě hemisféry.
0: Many, many things disease will go.
1: A mnoho chorob se tím vyléčí.
0: And when I will do like this, that time the sound should go from the here and it will come to the brain, but to the nose side. Exactly, sound should go like this.
1: A při tom bzučení můžete vnímat, jak ta vibrace jde z uší směrem nahoru do mozku, ale zároveň se to dá vnímat také přes nos směrem vzhůru.
0: And if it is moving this and left or something, then it means that something is one of the hemisphere is problem.
1: A pokud budete ten zvuk vnímat, jako by se přesouval zleva doprava a různě, tak to znamená, že to nemáte úplně vyvážené, že v té jedné polovině máte nějaký problém.
0: When if we like this, then you will see everyone, it is your brothers, your sisters, your mother, your grandmothers.
1: A když se vám to povede, tak potom budete vnímat všechny jako svoji vlastní rodinu.
0: The whole village, whole country.
1: Celou vaší vesnici, celou zemi.
0: I am like only sun.
1: Já jsem jako slunce.
0: And the sun has light for everyone.
1: A to slunce svítí pro všechny.
0: So that you will see when you yourself then you tell me or not.
1: A to uvidíte, můžete mi pak sami říct, jestli to tak máte nebo ne.
0: Till you will say like that you will go.
1: Čili když takto budete bzučet,
0: is good.
1: Tak to je dobré.
0: Or then is, you know, this one broomery, you know, in the coming always with the flowers.
1: Bee.
0: Yeah.
1: A tak je to trošku jako včela, kdyby vzučela.
0: So one she will go. It means it is only take this and take this and take this.
1: A když ta včela lítá a z toho jednoho květu na druhý a jenom si bere tam ten nektar tu a tam.
0: If you are a mother,
1: a když jste matka,
0: you should take all children is like your mother.
1: Tak byste to měla brát tak, že jste matkou všech dětí.
0: If you have father, you have all fathers. Take them as a whole fathers.
1: Kdo je otec, children. Tak všechny děti jsou jeho dětmi.
0: Brother is then all brothers.
1: A kdo je bratr, tak může
0: father
1: všechny.
0: Is all mother.
1: Všechny vnímat jako své bratry, sourozence.
0: Even our heart has two parts.
1: I naše srdce má dvě poloviny.
0: Brain have two parts.
1: Mozek má dvě poloviny.
0: Many things. So one is you and others for all.
1: Jedna ta polovina jste vy a ta druhá polovina jsou všichni.
0: So like this, you will feel.
1: Čili tak to budeme cvičit, ucítíte
0: don't
1: to samé.
0: Bite your teeth.
1: Nemějte stisknuté zuby.
0: Because someone's teeth is not good, toothpaste gone out, then it will wrong.
1: Protože někdo třeba ty zuby nemá úplně v pořádku, nemá ten stisk úplně rovnoměrný.
0: There are techniques. Bite the teeth.
1: Jsou i techniky se stisknutými zuby.
0: And then say, because yesterday my

0: Dentist doctor put me inside.
1: A včera jsem byl na lékařském ošetření u zubařky. A
0: before was
1: Předtím to moje bzučení znělo
0: takto. And my dentist made me perfect and I was so like this. And when it was a little bit half, it was not good.
1: A moje paní doktorka zubařka to tak dokonale vyladila, že teď to zní takto
0: harmonicky. So thanks to the doctor.
1: Takže děkuji paní zubařce.
0: Or open.
1: A nebo můžete mít otevřené čelosti.
0: Don't bite.
1: Nestisknuté zuby.
0: But then always breath a vibration should go through here.
1: Ale stále přitom vnímejte, že ta vibrace stoupá vzhůru do mozku.
0: So.
1: Takže?
0: Five times.
1: Pětkrát.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.

0: Very good.
1: Velmi dobře.
0: Thank you.
1: Děkuju vám.
0: Is it good for your brain?
1: Je to dobré pro váš mozek?
0: For language?
1: Pro vyjadřování?
0: For peace?
1: Pro mír?
0: Balance?
1: Vyváženost?
0: Also you can give to your husband or your wife.
1: Také to můžete naučit manželku nebo manžela.
0: Grandfather, grandmother.
1: Dědečka, babičku.
0: Our children.
1: Nebo děti.
0: It makes, it cleans everything.
1: A všechno to pročišťuje.
0: It is something all vibrate, dirt gone.
1: Jako všechny ty nečistoty to rozpustí.
0: But if you are not good for your neighbor.
1: Ale pokud máte nějaké neschody se sousedem.
0: This never is not good.
1: A tenhle můj soused je hrozný.
0: Then it is going negative vibration.
1: Tak je to určitá negativní vibrace.
0: But this vibration other goes to you.
1: Ale ta negativní vibrace se vám vrací nazpátek.
0: So I know you are many yogis.
1: Vím, že mnoho z vás je jogínů.
0: Some who came the first.
1: Někteří jsou tady poprvé.
0: So you should go to yoga practicing yoga in daily life.
1: Takže byste měli začít chodit cvičit jogu v denním
0: životě.
1: So
0: where we are here.
1: A když jsme tady.
0: Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Tak ta světová rada míru Sri Swamiho Madhavanandy.
0: Is from Austria we began.
1: Začala v Rakousku.
0: And everywhere now.
1: A teď je všude po světě.
0: It is United Nations.
1: Je součástí OSN.
0: And so many yogas over there.
1: A máme mnoho jogových programů v té souvislosti.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And our dear Dr. Martin.
1: A pan doktor Martin.
0: We thank you very much.
1: Děkujeme panu doktorovi Martinovi.

0: Zopakuj to, prosím.
1: Spojte díly kříže s tužkami v barvách vašich skupin na znamení přátelství a dejte ho na toto místo, které znáte. Jestliže se ve tmě rozzáří, znamená to, že jste ho zachránili a že se naplnil. Tak přijdete a vezměte z něho.
0: Tak, a teď ještě jde o to, které místo to je.
2: To je na tom obrázku.
3: Na obrázku. No.
0: A poznali jste, kde
2: to je? Jo, ano.

0: Tady to je dílko v rohu parku. Tak, to je dobrý. Tak schválně, jestli je toto správné místo. A ten pohár je tam namalovaný, jak září. A za tím jezírkem je teda nějaký pařez. A na tom pařezu ten pohár má stát, jo?
1: Takže musíme svázat barvá.
0: Takže nejdřív ho musíme svázat s už sami barvá vaší skupiny.
1: Ale že musíme si úplně jako posvázat.
0: No.
2: No, už to máme.
1: Jenže
2: teďka udělám stužky našich barev. No. Našich skupin.

0: se tam opozdil.
1: Můžu taky daleko.
2: Počkej, tak všichni. Ale
1: budem utíkat spolu?
3: Jo.
1: 3, 2, 1.
4: Tak pojďme na matematiku.
5: Má pes.
6: No, dá.
7: Ano. Zavřejeme oči a zamrkáme.

0: dnes sedíme jako na univerzitě.
1: The professor down.
0: Profesor dole.
1: And the students up.
0: A studenti nahoře.
1: That's very good.
0: A to je velmi dobré.
1: Welcome.
0: Vítejte.
1: And we continue for our yoga teacher's instructions.
0: Budeme pokračovat v instrukcích pro jogové cvičitele.
1: Well, there are certain teachers.
0: Jsou určití učitelé.
1: They have great love.
0: Mají velkou lásku.
1: Great devotion.
0: Velkou oddanost.
1: And great motivation.
0: A velkou motivaci.
1: To instruct the yoga students.
0: K tomu, aby instruovali, vedli jogové studenty.
1: And they are really very honest and humble.
0: Jsou opravdu velmi upřímní a pokorní.
1: But there is a but.
0: Ale je tu ale.
1: Their own physical condition.
0: Jejich vlastní fyzický stav
1: is not according to the yoga practitioner.
0: Neodpovídá tomu jogovému cvičení.
1: Yoga is a practical path.
0: Yoga je praktická cesta.
1: As we always say,
0: jak vždycky říkáme,
1: someone said,
0: někdo řekl,
1: tons of theory,
0: tuny teorie,
1: is nothing,
0: není nic,
1: with a gram of practice,
0: proti zrnku praxe.
1: So, age doesn't mean,
0: a věk neznamená.
1: So, if you feel you are old,
0: pokud se cítíte, že jste staří,
1: it's on mistake.
0: Je to vaše vlastní chyba.
1: Because for Atma there is no time.
0: Protože pro Atma není žádný čas.
1: It's beyond time and space.
0: Je nad časem a prostorem.
1: So, but body is limited.
0: Ale tělo je omezené.
1: So those teachers,
0: ti učitelé,
1: who's listening now,
0: kteří teď poslouchají,
1: that they love to teach,
0: kteří milují učení,
1: they have devotion,
0: mají oddanost,
1: and they have respect,
0: a mají úctu,
1: and love to their students,
0: a lásku ke svým studentům,
1: but yourself cannot inspire them. You have to be the model.
0: Ale vy sami je nemůžete inspirovat, musíte být modelem.
1: Difficulty is that first the diet.
0: Obtíž přichází za prvé v dietě, ve stravě.
1: As long as we will not adopt the yogic diet,
0: dokud my si nepřijmeme jogovou dietu,
1: we will not be successful.
0: Nebudeme úspěšní.
1: So, you know, nowadays the food, what we eat, is not so healthy.
0: Víte, že dneska to jídlo, které jíme, není tak zdravé.
1: So what should we do?
0: Co máme dělat?
1: We have no option, we have no choice. We have to eat what we get.
0: Nemáme žádnou možnost, žádnou volbu, musíme jíst to, co dostaneme.
1: There is training.
0: Je trénink.
1: To live with the prana only.
0: Je, abyste žili jenom z prány.
1: That we need not to drink and eat.
0: Abychom nepotřebovala ani pít, ani jíst.
1: Also is good economically.
0: Je to i ekonomicky výhodné.
1: Only problem is that.
0: Jediný problém je v tom.
1: Is boring.
0: Je to nudné.
1: Everyone is eating.
0: Všichni jedí.
1: And you are invited.
0: A vás taky pozvou.
1: You don't eat.
0: A vy nejíte.
1: You don't drink.
0: Ani se nenapijete.
1: Other doesn't feel pleasure.
0: A ostatní se necítí příjemně.
1: So I would not advise you.
0: Tohle bych vám neradil.
1: To live only from the prana.
0: Abyste žili jenom z prány.
1: But we can purify.
0: Ale můžeme pročistit.
1: Even the poison.
0: I jed.
1: So in such a junk food,
0: a v takovém tom rychlém jídle,
1: you can avoid
0: to můžete se vyhnout.
1: Certain kind of food.
0: Určitému druhu jídla.
1: Let's come today to the milk.
0: Podívejme se dnes na mléko.
1: It's already 3 years ago.
0: Už před třemi lety.
1: I was in Australia.
0: Jsem byl v Austrálii.
1: And it's a beautiful place called Sunshine Coast.
0: Na krásném místě, které se jmenuje Sluneční pobřeží.
1: And whenever I go there,
0: kdykoliv tam přijedu,
1: it's raining.
0: Prší tam.
1: All the time.
0: Pořád.
1: So I say, why they give the Sunshine Coast?
0: A tak se ptám, proč se to jmenuje Sluneční pobřeží.
1: But then they said, when you come, Swamiji, is good rain comes.
0: A oni říkají, když vy Swamiji přijede, tak je to dobré, že přijde i déšť.
1: So come often.
0: Tak přijíždějte často.
1: Well,
0: dobrá.
1: There is beautiful center.
0: Je tam krásné centrum.
1: Many years.
0: Po mnoho let.
1: And nicely guided by our dear Yamuna.
0: A vede ho pěkně naše drahá Yamuna.
1: And she is very loving teacher.
0: A ona je velice láskyplná učitelka.

0: sýr.
1: But you should know.
0: Ale měli byste vědět.
1: The kilos which you are gaining.
0: Ta kila, která vám přibývají.
1: Without your wish.
0: Aniž byste si to přáli.
1: Is your body is getting fat.
0: Toto tělo nabírá tuk.
1: Destroying many systems in the body.
0: A to ničí mnoho tělesných systémů.
1: Our gland systems.
0: Náš systém žláz.
1: Liver.
0: Játra.
1: Kidneys.
0: Ledviny.
1: Gallbladders.
0: Měchýř.
1: Our heart.
0: Naše srdce.
1: And that's why you can't reduce the kilo though you practice yoga.
0: A potom se nemůžete zhubnout, i když cvičíte jógu.
1: So use only very little for your coffee or tea.
0: Používejte jenom trošku do svého čaje nebo kávy.
1: Cheese,
0: sýr,
1: is tamas food.
0: Je jídlo tamas.
1: So that's not healthy.
0: A to není zdravé.
1: So because it's some days or weeks or months old.
0: Protože už je nějaké dny, týdny, měsíce starý.
1: Paneer is better.
0: Panýr je lepší.
1: But not the cheese.
0: Ale ne sýr.
1: Bread.
0: Chleba.
1: Is not that bread which we had 50, 60 years before.
0: Už to není takový chleba, jako býval před 50, 60 lety.
1: In some cases, the Australian told.
0: Australané mi řekli, že v určitých případech.
1: That in white bread.
0: Ten v tom bílém chlebu.
1: Which is a very fine flour.
0: Která je z velice jemné mouky.
1: You know how many chickens are killed per day in the world?
0: Kolik na světě každý den zabíjí kuřat?
1: And what happens with the feather?
0: A co se stane s tím peřím?
1: Now, everywhere will be feather flying from chickens.
0: Všude by tady lítalo peří z kuřat.
1: So they make a powder from chickens' feathers.
0: Oni dělají prášek z těch z toho peří.
1: All other kinds of birds.
0: A z, nejen z kuřat, a ze všech ptáků.
1: And they mix in this white flour.
0: A přimíchávají to do té bílé mouky.
1: The toast bread.
0: Ten toastový chleba.
1: So it is very light.
0: Je velice lehký.
1: And when you make a toast.
0: A když si z toho uděláte toast.
1: Just less than half minute.
0: Jenom ani ne za půl minuty.
1: It pops up.
0: Vyskočí na nabide.
1: And it is very nice, crunchy.
0: Je velice lehký, křupavý.
1: Why?
0: Proč?
1: Because of the chicken's feathers.
0: Kvůli těm kuřecím peřím.
1: So, and you know our hair?
0: A víte naše vlasy?
1: You know in every shop of the hair cutter,
0: v každém,
1: hairdresser,
0: v každém kadeřnictví,
1: and the hairs for military,
0: a kde v armádních,
1: from prisoners,
0: od vězňů.
1: And these all hairs from big hotels they buy.
0: Z velkých hotelů tam to vykupují.
1: And they make powder.
0: A dělají z toho prášek.
1: And put in the brown bread.
0: A ten zase přidávají do hnědého chleba.
1: So you are eating the hair.
0: A tak jíte vlasy.
1: Of the people.
0: Jiných lidí.
1: So I don't know why the humans are doing like this.
0: Nevím, proč to takhle lidé dělají.
1: This is called research.
0: Říká se tomu
1: This is called science.
0: Říkají tomu věda.
1: This is called the modern technology.
0: Říkají tomu moderní technologie.
1: No. But the science will never be compared with the nature.
0: Ale ta věda se nikdy nemůže rovnat s přírodou.
1: There is no one scientist in the world till today.
0: Do dneška není na světě takový vědec.
1: Can produce one drop of the blood.
0: Který by dokázal vyrobit kapku krve.
1: Everyone their blood is different.
0: Každý má jinou krev.
1: Entire diagnosis which can be founded in one drop of the blood.
0: Z jediné kapky krve vám můžou udělat celkovou diagnózu.
1: Not only about us.
0: nejen

0: o nás samých,
1: but about our ancestors.
0: Ale i o našich předcích.
1: You know the Australian Aborigines?
0: Víte ty australské původní obyvatele?
1: They are from South India.
0: Oni jsou z jižní Indie.
1: They found now in the genes.
0: Našli to v jejich genech.
1: Is South Indians.
0: Že jsou z jižní Indie.
1: They look like South Indians.
0: Vypadají jako z jižní Indie.
1: They make these tilaks on the face and on the arms.
0: A dělají si
1: the stomach.
0: Tilaky na obličeji, na pažích, na břiše.
1: So, how many hundreds of years?
0: Kolik už je to stovek let?
1: Or the thousands.
0: Možná tisíce.
1: But still you can find in the blood.
0: Ale pořád to v té krvi najdete.
1: That for each and every person and other creatures.
0: A to se týká každého člověka i každého tvora.
1: They have their whole picture in it.
0: Je v tom celý obrázek o nich.
1: That no scientist can do.
0: A to žádný vědec nedokáže.
1: And they will not be able to do.
0: A nebudou schopni to udělat.
1: So we are against the nature.
0: A tak jdeme proti přírodě.
1: And nature takes the revenge again.
0: A příroda opět od to vrátí, odplatí.
1: So what we eat,
0: to co jíme,
1: it's manipulated.
0: Je zmanipulováno.
1: And they change the pure nature quality.
0: Oni mění ty čisté přírodní kvality.
1: Into the artificial things.
0: Na umělé věci.
1: Who is the victim?
0: A kdo je obětí?
1: We all.
0: My všichni.
1: This is a big problem.
0: A to je velký problém.
1: And almost everything what you get.
0: A téměř všechno, co dostáváte.
1: From your hair shampoo.
0: Ať od vašeho šamponu na vlasy,
1: the body oils,
0: a na krémy.
1: Everything has from the killed animals.
0: Všechno obsahuje zabitá zvířata.
1: In all the time it was not.
0: Za starých časů to nebývalo.
1: This effect our body.
0: A to ovlivňuje naše tělo.
1: So somehow we have to survive.
0: A nějak musíme přežít.
1: So if we have to survive,
0: pokud máte přežít,
1: then we should have a good digestive system.
0: Musíme mít dobrý trávicí systém.
1: And limit your diet.
0: A omezit svoje jídlo, svoji dietu.
1: We will be able to avoid 90% our illnesses.
0: A budeme tak schopni se vyhnout 90% nemocí.
1: But only one thing we can't mastery is not easy to mastery.
0: A jedna věc, kterou nedokážeme zvládnout, která není snadno ovládnout.
1: Our taste.
0: To je naše chuť.
1: With the tongue.
0: Náš jazyk.
1: This temptation is very big.
0: Tohle to pokušení je velmice velké.
1: It is said.
0: Říká se.
1: There's a rare person.
0: Jsou vzácní lidé.
1: A rare yogi.
0: Vzácný jogín.
1: Who have complete control,
0: který má úplnou kontrolu
1: over the taste,
0: nad chutí
1: and sex.
0: A nad sexem.
1: These are two indriyas.
0: To jsou dvě indrie.
1: Is very mighty.
0: Které jsou velice mocné.
1: And we are slave of that.
0: A my jsme jejich otroky.
1: And we lose most precious energy of the body.
0: A ztrácíme tu nejvzácnější energii těla.
1: So control your taste.
0: Takže ovládejte svoji chuť.
1: And eat less.
0: A jeste méně.
1: And practice more.
0: A cvičte víc.
1: So that you will gain and you will have abilities to get food from the pranas, from air.
0: Abyste byli, tak získáte a budete schopni dostávat výživu z prány, ze vzduchu.
1: So tomorrow we will make an experiment.
0: Zítra uděláme pokus.
1: Because you are mostly all yoga teachers.
0: Protože většina z vás jsou jogoví učitelé.
1: And going to be a yoga teacher.
0: Nebo budoucí učitelé jogy.
1: So tomorrow you have to do perfect.
0: Zítra budete muset udělat perfektní
1: one posture.
0: Jednu pozici.
1: Begin with

0: začínající na P.
1: P. Which is that?
0: A která to je?
1: Paschimottanasana.
0: Paschimottanasana.
1: So try whole night.
0: Procvičujte to celou noc.
1: Find the technique.
0: Najděte si tu techniku.
1: Who can do perfect Paschimottanasana?
0: Kdo dokáže udělat perfektní Paschimottanasanu?
1: Will be a special group.
0: Bude ve zvláštní skupině.
1: That will be specially supported.
0: A ta bude obzvlášť podporovaná.
1: And they will get a special nourishment.
0: A dostanou speciální výživu.
1: Others will get what is available.
0: A ostatní dostanou jenom co zbyde.
1: So who don't know what is Paschimottanasana?
0: A kdo neví, co je Paschimottanasana?
1: So everyone knows.
0: Takže všichni to vědí.
1: You don't know.
0: Ty nevíš.
1: How long you are practicing?
0: Jak dlouho?
1: Only 1 month. Oh, so you are a visitor. All right. So I want to have one demonstrator.
0: Chci jednoho, kdo by to předvedl.
1: Who can do the perfect Paschimottanasana?
0: Kdo dokáže udělat perfektní Paschimottanasana?
1: Please prosím, stand up.
0: Postavte se.
1: One person.
0: Jeden člověk.
1: You know? Go on the table.

0: elbows touching ground.
1: Lokty se dotýkají.
0: Holding your footsoles.
1: A drží se za chodidla.
0: Well.
1: Dobrá.
0: So how many will be tomorrow?
1: Kolik z vás bude zítra?
0: That will be selected.
1: Ty budou vybráni.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: So I'm sure many knows.
1: Jsem si jistý, že mnozí to znají.
0: And many cannot.
1: A mnozí to nedokážou.
0: So who cannot?
1: Kdo to nedokáže?
0: They will learn.
1: Se to naučí.
0: And till next seminar.
1: Do příštího semináře.
0: You have about 1.5 months.
1: Máte asi měsíc a půl.
0: Which will be organized next seminar.
1: Jak se uspořádá příští seminář.
0: Or half year.
1: Nebo půl roku.
0: So nothing is impossible.
1: Nic není nemožné.
0: It is only the matter of exercise.
1: Jde jenom o to cvičit.
0: And reducing the kilos.
1: A zbavit se těch kilogramů.
0: The exception is,
1: výjimka je,
0: if you have a hip problem,
1: pokud máte problémy s kyčlemi,
0: if you have a slip disc,
1: pokud máte vyřezlou plotínku,
0: back problems,
1: problémy se zády,
0: of course, that you should not force yourself.
1: Pak samozřejmě byste se neměli nutit.
0: So, yoga in daily life is very easy and simple.
1: Yoga v denní životě je velice jednoduchá a prostá.
0: But it became lazy.
1: Ale my jsme se stali, zlenivěli jsme.
0: Enjoying the butter cheese and bread.
1: A užíváme si raději to chleba s máslem a sýrem.
0: So called sandwich.
1: Říká se tomu sendviče.
0: At the communist time,
1: za komunistů,
0: they had less vegetables.
1: Bylo méně zeleniny.
0: Because that time was transportation was not so like today.
1: Protože ta doprava, přeprava nefungovala tak jak teď.
0: And as a vegetarian,
1: jako vegetariáni,
0: our people were consuming every day 1 to 2 kilos bread.
1: A jako vegetariáni naši lidé jedli každý den kilo dvě chleba.
0: And the Czechoslovakian bread was very good.
1: A československý chleba byl velmi dobrý.
0: And it spoiled me too.
1: A i mě zkazil.
0: You know, when we had a seminar.
1: Víte, že když jsme měli seminář.
0: After evening satsangs.
1: Po večerním satsangu.
0: Means 10, 10:30.
1: Znamená v 10, půl jedenácté.
0: Then every day we had a Sylvester.
1: Měli jsme každý den Sylvester.
0: So, time for sandwich.
1: Čas byl čas na sendviče.
0: And you can't imagine.
1: Nedovede si představit.
0: I could eat 10 sandwiches.
1: Já jsem dokázal spořádat 10 sendvičů.
0: And people was looking.
1: A lidé koukali.
0: And they also enjoyed.
1: A i jim to chutnalo.
0: And those sandwiches are still reserved in my stomach.
1: A ty sendviče ještě pořád mám v zásobě ve svém břiše.
0: You can see.
1: A to můžete
0: clearly
1: vidět.
0: So food,
1: takže jídlo,
0: which we get in the market,
1: které dostáváme v obchodech,
0: maybe fruits,
1: ať už ovoce,
0: vegetables,
1: zelenina,
0: corns,
1: obilniny,
0: or the grains,
1: nebo
0: and milk,
1: a mléko,
0: they are all manipulated.
1: Zrní, obilniny, to je všechno manipulované.
0: And definitely it causes illnesses.
1: A určitě to zapříčiňuje nemoci.
0: Now nearly every third person get a cancer.
1: Dneska téměř každý třetí člověk dostane rakovinu.
0: The main cause is the nourishment.
1: A hlavní příčinou je výživa.
0: And people who are dealing with such companies,
1: a lidé, kteří se zabývají takovými společnostmi,
0: they don't consume these things.
1: Ty, kteří to tam obchodují, řídí, ty to sami nejedí.
0: They get different food.
1: Oni mají jiné jídlo.
0: They have enough money.
1: Oni mají dost peněz.
0: So such a food is attacking our gland systems.
1: Takové jídlo útočí na náš, na naše žlázy.
0: Which attacks our hormones, changing our hormones.
1: Oni útočí na naše hormony, mění naše hormony.
0: And this will harm us more and more.
1: A to nám bude víc a víc ubližovat.
0: So we have the opportunity.
1: My máme příležitost.
0: We are blessed one.
1: My máme požehnání.
0: That we have yoga.
1: Že máme jógu.
0: And we have the master.
1: A že máme mistra.
0: Who is expert to eat.
1: Který je odborníkem na jídlo.
0: And tells the teacher, students, eat less.
1: A říkat studentům, aby jedli méně.
0: So anyhow, my diet is very controlled.
1: Ale moje strava je velice řízená.
0: And pranayama is very important.
1: Pranayama je velice důležitá.
0: Prana. So pranayama is more important than postures.
1: Pranayama je důležitější než pozice.
0: But it means not that you will not practice the postures.
1: Ale neznamená to, že byste necvičili pozice.
0: It is unbelievable.
1: Je neuvěřitelné.
0: I tell you one example.
1: Řeknu vám jeden příklad.
0: Day before yesterday, I was in Delhi.
1: Předevčírem jsem byl v Delhi.
0: And there is one man.
1: Je tam jeden člověk.
0: He is Muslim.
1: Je to Muslim.
0: From royal families.
1: Z královské rodiny.
0: And we have very good relation.
1: Máme velice dobrý vztah.
0: And he was very fat.
1: A on býval velmi tlustý.
0: Now he's 75.
1: Teď je mu 75.
0: And he had diabetes.
1: A má cukrovku.
0: Headache.
1: Bolesti hlavy.
0: Back pain.
1: Bolesti v zádech.
0: Knee problems. Problem
1: s koleny.
0: And always he says, Swamiji, what can I do?
1: A vždycky říkal Swamiji, co mám dělat?
0: And I was always forcing him to do what I tell him.
1: A já jsem vždycky nutil, aby dělal to, co mu říkám.
0: So he did 10 days.
1: A tak on to na 10 minut dělal.
0: And gave up.
1: A nechal toho.
0: And became more and more ill.
1: A byl víc a víc nemocný.
0: Then about 14 months.
1: A asi před 14 měsíci.
0: He decided that he will follow Swamiji 100%.
1: Se rozhodl, že bude následovat Swamijiho na 100%.
0: And whenever I go to Delhi, he comes to visit me.
1: A kdykoliv přijedu do Delhi, tak přijede na návštěvu.
0: And when he came day before yesterday,
1: a když přišel předevčírem,
0: I couldn't recognize.
1: Nemohl jsem ho poznat.
0: He was looking very young.
1: Vypadal velice mladě.
0: And proudly he said,
1: a hrdě řekl,
0: thank you, Swamiji.
1: Děkuji vám, Swamiji.
0: I am your real disciple now.
1: Jsem váš skutečný žák.
0: I followed you 100%.
1: Budu vás 100% následovat.
0: I told myself,
1: řekl jsem sám sobě,
0: to my lips,
1: svými rty,
0: keep close.
1: Buďte zavřené.
0: Don't eat.
1: Nejeste.
0: This and this and this.
1: Tohle a tohle a tohle.
0: 35 kilos he lost.
1: Zhubil 35 kilogramů.
0: And no any more diabetes.
1: Už nemá žádnou cukrovku.
0: No any more headache.
1: Žádné bolesti hlavy.
0: And no more back pain.
1: Žádné bolesti v zádech.
0: No joint pains.
1: Žádné bolesti kloubů.
0: And had always very high blood pressure.
1: Vždycky měl vysoký krevní tlak.
0: No more high blood pressure.
1: A už ten taky zmizel.
0: And he's so happy.
1: A je tak šťastný.
0: He says, thank you, Swamiji.
1: Řekl, děkuji, Swamiji.
0: So I said, I wish such a discipline too.
1: A já jsem říkal, já bych si sám přál takovouhle disciplínu.
0: Speaking is very easy.
1: Mluvit o tom je velice snadné.
0: But to do it is little difficult.
1: Ale udělat to, dokázat, to je těžké.
0: He said to me.
1: A on mi řekl,
0: the person like you, Swamiji,
1: člověk jako vy, Swamiji,
0: have dinner in Delhi,
1: má večeři v Delhi,
0: breakfast in Vienna,
1: snídaní ve Vídni,
0: lunch in Strýlky,
1: oběd ve Strýlkách,
0: and dinner somewhere else.
1: A večeři zas někde jinde.
0: Body cannot resist.
1: A to tělo neodolá.
0: So slow down, Swamiji.
1: to tělo tohle to nevydrží, tak Svamiji zpomalte.
0: I say I will do.
1: A já jsem řekl.
0: So what I want to tell you.
1: To, co vám chci říci.
0: The practical life.
1: Ten praktický život.
0: If you practically you will practice.
1: Pokud vy to opravdu odcvičíte prakticky.
0: You will be completely different in one year.
1: Budete úplně jiní do roka.
0: That if I pray to God that you have no any things like that.
1: A já se modlím Bohu, aby vás něco takového nepotkalo.
0: But even some symptoms are there in the body which will turn as a cancer.
1: I kdyby v těle byly nějaké symptomy, které by se mohly rozběhnout v rakovinu.
0: It will be avoided.
1: Tak se tomu vyhnete.
0: It's missing immunity.
1: Protože je to chybějící imunita.
0: And so Khatu Pranam was designed especially to develop the immunity in the body.
1: A ta Khatu Pranam bylo sestaveno speciálně na podporu imunity v těle.
0: And the second part of the Khatu Pranam will come tomorrow.
1: A zítra přijde ta druhá část Khatu Pranam.
0: Many of you know.
1: Mnozí z vás už ji znáte.
0: So we shall practice.
1: Takže bychom měli cvičit.
0: Nothing can be compared with the practice.
1: Nic se nedá porovnat se cvičením.
0: If you want to be healthy,
1: pokud chcete být zdraví,
0: happy,
1: šťastný,
0: enjoying life,
1: radovat se ze života,
0: long life,
1: a dlouhý život.
0: Then practice yoga in the life every day 2.5 hours.
1: Pak cvičte jogu v denním životě každý den 2.5 hodiny.
0: Go early sleeping.
1: Choďte brzo spát.
0: And quit your night of the morning. Long sleeping.
1: A zbavte se toho vyspávání ráno.
0: Practice, practice, practice.
1: Cvičte, cvičte, cvičte.
0: If we get old with this kind of laziness,
1: pokud se stárneme s takovouhle leností,
0: you will not forgive yourself.
1: Tak si to sami sobě neodpustíte.
0: Lying in the hospital.
1: Budete ležet v nemocnici.
0: And be sending SMS and email.
1: Budete posílat SMSky a e-maily.
0: Swamiji, please prayer.
1: Svamiji, prosím, modlete se.
0: I'm diagnosed.
1: Mám to, jsem diagnostikovaný.
0: Cancer.
1: S rakovinou.
0: Or something different.
1: A nebo s něčím jiným.
0: So this is yoga teacher should know.
1: A jogoví učitelé by tohle měli vědět.
0: And become an example.
1: A stát se příkladem.
0: So I wish you.
1: Tak vám přeji.
0: A very good appetite.
1: Velice dobrou chuť.
0: But controlled.
1: Ale ovládanou.
0: In Ayurveda they said.
1: V Ayurvédě říkají.
0: One portion.
1: Jedna porce.
0: Solid food.
1: Pevného jídla.
0: One portion. For the liquid,
1: jedna porce, jeden díl pro tekutiny,
0: and one portion for the bread,
1: jedna porce pro chleba,
0: and other for the space.
1: A jeden ten díl pro prostor.
0: Then you will be healthy.
1: A pak budete

0: Plínu.
1: Atta means now.
0: Atta znamená nyní.
1: Just now.
0: Právě teď.
1: Not after 1 hour.
0: Ne až za hodinu. Teď rozhodněte.
1: So you will, let's say, not quarter, but today half.
0: Ale ne, že dneska třeba ne čtvrt, ale půl jenom.
1: If you eat 200 grams,
0: pokud sníte 200 gramů,
1: today 100 grams.
0: Tak dneska 100 gramů.
1: Tomorrow 90 grams.
0: A zítra 90.
1: Slowly, slowly.
0: Pomalu, pomalu.
1: And make sure.
0: A ujistěte se.
1: That in your sleeping room.
0: Že ve vaší ložnici.
1: You have no chocolates.
0: Tam není žádná čokoláda.
1: No biscuits.
0: Žádné sušenky.
1: No cakes.
0: Žádné dortíky.
1: No fruits.
0: Žádné ovoce.
1: No nuts.
0: Žádné oříšky.
1: All give it in the kitchen.
0: Všechno odneste do kuchyně.
1: They will put it in the food and use for us.
0: A odneste to sem do kuchyně a oni to vám vydají, uvaří vám z toho.
1: So wish you all the best.
0: Přeji vám všechno nejlepší.
1: And evening we will have satsang here on the same place.
0: Večer budeme mít satsang tady na stejném místě.
1: If they Puriji allows.
0: Pokud Dev Puriji dovolí.
1: I cannot ask him every time, please stop, please rain.
0: Nemůžu ho každý, po každé prosit, prosím, zastav to.
1: So, wish you good appetite.
0: Přeji vám dobrou chuť.
1: And 7 is prayer here.
0: V 7 bude tady modlitba.
1: And 7:30 is the webcast.
0: A v 7:30 bude webcast.
1: And I told that you can come for greetings.
0: Já jsem řekl, že můžete přijít na pozdrav.
1: So some can come now.
0: Tak někdo může přijít teď.
1: Till 7.
0: Do 7.
1: I will be sitting here.
0: Budu sedět tady.
1: But don't make long queue, go and eat.
0: Nedělejte ale dlouhou frontu, jděte si na jídlo.
1: Okay. So thank you, all the best.
0: Děkuji a všechno nejlepší.
1: So webcast will be about 7:45.
0: Takže webcast bude ve 7:45.
1: Deepnand Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev, Madhav Krishna Bhagwan ki, Sanatan Dharma ki, Om Shanti, Shanti, Shanti. Vishwagoyo Mahamandaleshwar Pahamkhansi Swayamakhi Khadan Purichi Gurudeva ki, Shanti.